Ričnikovo šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo šrot. www.vašesběrna.cz.

0: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz anebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
1: Hit Radio City.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda dnes projedná změny důchodů. Ministři se budou zabývat návrhem, který upravuje přidávání peněz k penzi ve vyšším věku. Nově by se důchod po 80 zvyšoval každých 5 let o 500 korun a ve 100 letech o další tisícovku. Kabinet čeká předposlední zasedání před letní vládní přestávkou. Na programu může být také stanovisko k žalobě prezidenta Petra Pavla kvůli summitu NATO v Ankaře. Bouřky zaměstnaly na jihu Moravy desítky hasičů. Od nedělního odpoledne vyjeli celkem k 55 zásahům. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy, nejvíce práce měli na Hodonínsku. Na Znojemsku navíc zůstalo po bouřkách bez elektřiny zhruba 300 domácností. Energetici poruchy postupně opravují a dodávky proudu obnovují. Španělsko přepsalo fotbalovou historii. Po vítězství nad Argentinou ve finále mistrovství světa natáhlo sérii bez porážky už na 38 zápasů. Tím překonalo dosavadní rekord Itálie a vytvořilo nový světový rekord mezi reprezentacemi. Španělé navíc během celého šampionátu ani jednou neprohrávali a inkasovali jediný gól. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Kvůli opravě trati je přerušen provoz tramvají v úseku Újezd Lazarská. Omezení potrvá do 10. srpna a týká se 12 linek. Náhradní autobusy nejezdí. Zavedeny jsou dvě nové tramvajové linky, 32 z Vypichu do Řep a 39 z vozovny Žižkov na Synkáč. Centrální přestupní zastávka nočních tramvají je přesunuta z Lazarské na Karlovo náměstí. A počasí má být polojasno až jasno, přechodně se vytvoří kupovitá oblačnost a teploty do 22 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
6: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz

0: Pánové, je to naprosto neuvěřitelné, ale ve studiu jsme se opět sešli my tři, abychom vám zlepšili ráno. Je tady s vámi Jasmin.
1: Ahoj.
0: Čau, je tady s vámi David.
2: Dobré ráno.
1: A čau. Je tu s vámi Michal.
0: Krásné ránko. Tak jsme se tu sešli. Jasmin, já se tě nemůžu nezeptat, jaký to byl návrat po vlastně 3 týdnech dovolené zpátky za mikrofon.
1: No těžkej, těžký. Jakože těšila jsem se samozřejmě, ale spala jsem asi 3 hodiny, jak jsem vlastně nebyla zvyklá teďka, že jsem musela takhle vstávat. Tak to bylo náročné.
0: Taky jsme se na tebe těšili. Chyběl nám tady ženský element. Byla to tady trochu divočina, Davide, že?
2: Souhlas.
0: My jsme potřebovali krotit a neměl nás krotit kdo. Takže jsme rádi, že jsi tu. A hlavně jsme moc rádi, že vy jste tady 20. července 6.03, no a samozřejmě parádní muzika Jay-Z a Linkin Park, tím startujeme, tak hezké ráno. Hit Radio City.

0: 9 minut po 6. Tohle je pondělní Hitrádio snídaně šampionů. S vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ránko a nás tady se Jasmin napadlo, že bychom se mohli bavit o fotbalovém mistrovství, když teda včera skončilo, ale pak nám oběma došlo, že tomu moc nerozumíme. A vlastně ani nevím, jak to dopadlo.
1: Takhle, já pro tenhle ten vstup můžu zůstat ještě na dovolený, si myslím, ale máme tady Davida naštěstí.
0: My si vypínáme mikrofon, Davide, a je to na tobě.
2: Je to tak, dobré ráno. No tak včera bylo finále, to snad aspoň tohle to víte. To, že vyhrálo Španělsko 1-0 po prodloužení nad Argentinou, už ale asi nevíte, nebo?
0: No víme to už teď.
1: Tohle je jediná informace, co já vím o letošním fotbale, to se přiznám.
0: Já jsem teda osobně internety neotevíral dneska ráno a nechal jsem si to schválně, až přijedu sem, protože my jsme se tady vsázeli minulý týden, kdo vyhraje. A typovali jsme oba dva Argentínu, tak nám to tak trochu nevyšlo.
2: Je to tak. A já jsem ti v pátek tak trošku najmě slíbil, že končí mistrovství světa, že už nebude moc práv o fotbale. Ale jak víme, tak o víkendu už začíná česká fotbalová liga, takže se nemusíte bát.
0: No to víme.
2: Zprávy o fotbale budou.
0: To jasně, že víme, no. Jinak, co mi teda překvapilo, my jsme se o Fočuse bavili včera s mojí dívkou a říkala, že snad Ronaldo a Messi končí, nebo co na tom je pravdy?
2: No, končí reprezentační kariéru.
0: No počkej, co budou dělat, to jsou mladí kluci, tak jako hypotéka, hele, složenky, nepočkaj, ne, tak jako jde to poplatit.
2: Asi nějaký brigády, no.
0: Na brigošku budou, no, tak můžu tady dělat u nás třeba dopravu, nebo zprávy, nebo něco. Tak pojďme na muziku, Mark Ember, Belong Together na Hit Radio. Krásné ráno.

0: Něco svižnějšího na pondělí ráno, Rudimental a John Newman, Feel the Love. Kdybych se vás lidi zeptal, co patří do povinné výbavy auta, dali byste to dokupy takhle z hlavy, co Jasmin?
1: No.
0: Co bys tam vylovila, co? Kdyby o tom chtěl policista ukázat povinnou výbavu, tak já teda přiznám se, taky bych tápal, ale tak asi lékárničku, že jo?
1: No, vesta, trojuhelníky, všechno.
0: Co ještě? Je tam ještě něco, nějaký žárovky taky?
2: Jako na čos, trojuhelníky.
0: No jasně, zastaví tě policajt a vytáhneš na čas. Dáte si to s dipem, a to sírovej dip. No proč se na to ptám, jo? Ona totiž k té povinné výbavě, která je povinná v autech, chybí ještě jedna zásadní věc, a to ode dneška.
1: Ano.
0: Neurol. Dámy a pánové, asi jste to postřehli, končí regulace cen paliv. Litr nafty má od dnešního rána zdražit až o 5 korun, benzín o 1 až 2 kačky. A já si nemusím ti říct, že bych to někde neřekl, ale začínám vám závidět to vaše auto na baterky, člověče.
1: Jako jsou chvilky, kdy se to vyplatí, samozřejmě. Já si říkám, že za chviličku teda budou benzínky místo nějakých věrnostních vodíků rozdávat kapesníčky, no, ať to ustojíte.
0: No, já teda spíš čekám, kdy začnou jako na mý pumpy brát jako platbu ledviny, teda. Jo, to bych ocenil, nicméně ty elektroauta. Asi si říkám, že to možná nějaký smysl má. Já bych to píchnul teda k sousedům do zásuvky, jo. Tak vy, kdo nás posloucháte, tankovali jste už dneska ráno, nebo jeli jste okolo nějaký pumpy, tak dejte vědět, jak to tam vypadá s cenama. Jestli jste teda neomdleli, číslo znáte, tak se tady můžeme udělat takovou malou rešerši. No a samozřejmě pro vás, kdo nás sledíte na cestách, za malý moment aktuální doprava. Krásné ráno z Hit Radio.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, pořád vás upozorňujeme v Praze Bubenči v ulici Československé armády mezi křižovatkami s Eliášovou a Bubenečskou. Probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz
3: Hit Radio City.

0: 6 hodin 30 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Skončila regulace paliv od státu, tak palivo regulují pumpaři, píše třeba Václav. Ahoj bando, v neděli byla nafta za 36,90 a dnes ráno 41,90 v Prachaticích a to je na mrtvici.
1: Fuh. To je dost.
0: Taky Pavel Čus, Ostrava, Rudná ulice, nafta 44,50, benzín o 2 koruny méně. No tak díky za zprávy a vy, kdo se chystáte tankovat, modlíme se za vás. Ladíte Hit Radio, Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Holuby pomáhají lidem ve Skopje utéct od ruchu velkoměsta. Makedonští chovatelé říkají, že péče o holuby je uklidňuje a spojuje sousedy. Tradice stará stovky let sice pomalu mizí, na Balkáně si ale stále drží své fanoušky. Italská vinařství mají plné sklepy a vína je víc než dost. Zásoby už přesáhly loňskou produkci a podle odhadů by vystačily na více než 6 miliard lahví. Vinaři proto řeší přebytek výroby i klesající poptávku. Donald Trump byl po finále mistrovství světa opět středem pozornosti. Po předání trofeje španělským fotbalistům zůstal stejně jako loni stát na pódiu během oslav. Při příchodu na trávník přitom americký prezident sklidil od části fanoušků hlasité bučení.
1: Bučení, to tam neměli vyhazovače?
4: Ale to, že tam chceš zůstat vůbec přes to bučení, to je prostě síla.
0: Ne, mně to přijde, že to je přesně takový ten typ člověka, co ti přijde domů na návštěvu, roztáhne se ti na gauči, dá si kafe a nemůžeš ho vypakovat z baráku prostě, jo.
5: Už máš všechno poklizený, že jo, už přesně, zýváš.
0: A říkáš si, a ne, už nevíš, jak naznačit, aby vypadnul, jo, tak přesně tady ty lidi máme nejradši. A máme nejradši i Činasky, stejně jako já, 6.32, hezké ráno.

0: asi jeden z nejpozitivnějších songů v našem playlistu aktuálně, ale Farben. Baby Goodbye na Hitrádiu v 6.36.
1: Poslední dobou jsme byli zvyklí na ledový frapéčko, na plavky, takový fakt jako horký počasí. Teďka přijde pro změnu spíš horký čaj a možná mikina, protože minimálně do pátku nás čeká taková teplotní facka, kdy k nám ze severu má dorazit fakt studený vzduch a ráno může být klidně jenom 10 stupňů. A já se přiznávám a omlouvám se všem milovníkům toho horkého léta, ale já se asi těším.
0: Já jsem taky spokojený. Já jsem se právě chtěl zeptat, nejdřív se zeptáme posluchačů, tak patříte mezi ty, kdo si stěžuje, že teďka je chladno, anebo patříte mezi ty, kdo je rád, že je takové příjemné podnebí? Já jsem teda v té skupině, že se to užívám a opravdu po těch vedrech je tohle příjemná změna. Co, David?
2: Já taky, ale přiznám se, že včera, jak bylo chladnějc a ještě trošku si chravo, tak já jsem úplně cítil podzim a najednou jsem se toho úplně zaleknul a říkal jsem, ještě ne, jako ještě na chvíli OK, ale ještě ne.
0: Takže jsme se shodli, že to tak máme všichni.
1: Jo, určitě. Jakože je to fakt příjemná změna, že najednou můžeš otevřít ty okna třeba, jo.
0: No jasně, vyvětrat si. My jsme se tady o tom tak lehce bavili s Davidem minulý týden, že přesně, že si můžeš vyvětrat ten dům, ten byt, my kdo nemáme peníze na klimatizaci, tak to oceníme, že jo. Taky sporty se dají dělat různý.
1: No jo. Jo,
0: je to lepší. Má to spoustu výhod. No tak vy, kdo jste v tom s náma, tak
1: Co sportoval Míšo, když tak se zeptám?
2: Jemu stačí, že může, víš?
0: Co tady máme v playlistu? Dáme ano, David, taky Nia, no a přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
5: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
6: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města máme informaci o překážce na Praze Západ v Senešnicích. Na místní silnici probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně.

0: Tohle jsou hity, tohle je Nia Samsey na Hit Radio. 6.48, dobré ráno. Nás by zajímalo, jaký dress code máte u vás v práci. Jestli vás vlastně prudí šéf s tím, co máte mít na sobě. Jak to je tady u nás v rádiu?
1: To by mě vlastně taky zajímalo, protože pro lidi, pro posluchače, my nejsme vidět, tak je to jakože jedno, ale zároveň nevím, jestli tady máme
2: hlavně
1: nějaký
2: je to dobře.
1: Dress code.
2: Mě to vlastně vidět.
0: Jakože nejsme vidět, jo, jo, to určitě. No proč se o tom bavíme? Dámy a pánové, po 20 letech bojů v Japonsku to konečně vyšlo. Úředníci můžou do práce v kraťasech. 20 let bojovali za to, aby ve vedrech mohli přijít do práce v kraťasech.
1: Jakože jim to fakt odpírali, jo?
0: Odpírali. Odpírali, prostě se to nenosilo, doslova, tak teď už je to oficiální. Nicméně, máme tady několik vyjádření od žen. Je tady třeba 52-letá realitní makléřka Sačie Koikeová řekla deníku The Japan Times, že nemá problém s muži, kteří v létě odloží kravatu nebo sako, ale kraťasy už jsou na ní příliš. Sama doslova říká, s kraťasy mám spojený volný čas, navíc si nemyslím, že chlupaté nohy působí na pracovišti upraveně.
1: Tak třeba příští rok místo kraťasů zavedou i depilaci povinnou pro muže.
0: No a půjčocháče, že jo, nebo podprsenky. Dokonce tady je i její 23-letá kolegyně Ruaj Sajikiová. Připouští, že pohled na holé mužské nohy může mít pro ženy pobuřující. Jo? Když se jí ale nadřízený zeptal, jestli by jí nevadilo, kdyby nosil kraťasy, tak mu dala své svolení. Já si myslím, že z toho dělají velkou vědu, jo. Říkám si, jestli tu Japonku vykolejí pohled na mužský chlupatý nohy, tak co bys z ní udělal strenek vyklouzlej pytlik? Hezký ráno.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: I teď si můžete na webu CK.ety rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.ety.cz
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty dnes začínají zdražovat. Po více než 3 měsících totiž skončila státní regulace cen benzínu a nafty. Ceny na čerpacích stanicích se ode dneška řídí už jen podle vývoje na trhu. Podle analytiků zdraží hlavně nafta, a to až o 5 korun za litr. O desítky haléřů by měl v nejbližších dnech podražit také benzín. Ve Škodovce dnes začíná 2týdenní celozávodní dovolená. Týká se všech 3 českých závodů a zhruba 36 tisíc zaměstnanců. Výroba se znovu rozjede na začátku srpna. Automobilka využije odstávku hlavně k údržbě výrobních linek, rekonstrukcím a modernizaci provozů. Letní celozávodní dovolená je ve Škodě Auto každoroční součástí výrobního plánu. Silné bouřky připravily o elektřinu tisíce domácností. Bez proudu bylo během neděle přes 26 tisíc odběrných míst. Energetikům se většinu poruch podařilo odstranit, večer zůstávalo bez elektřiny už jen kolem 3 000 domácností. Nejvíce škod napáchaly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení. Distribuční společnosti předpokládají, že dodávky elektřiny obnoví co nejdříve. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Dneškem začíná oprava části Hvězdovy ulice v Praze 4. Řidiči kvůli tomu neprojedou z Pankráce do ulice Sdružení směrem na Kloboučnickou a stejně tak nevyjedou ulicí Sdružení na Pankrác. Trasu musela změnit i autobusová linka 188. Je vedena přes Pražského povstání. Práce jsou naplánovány do 3. srpna. A počasí, dneska v Praze nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů, má být polojasno až jasno, přechodně se vytvoří kupovitá oblačnost. Z Prahy Dominik Šmaus.
5: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Krásné pondělní ráno.
7: Ahoj, hezký ráno všem.
0: Snídaně šampionů.
6: Taky tady je s námi David, hezké ráno.
8: Dobré ráno.
6: My jsme se tady po delší odstávce potkali všichni tři a hlavně jsme rádi, že jsme se tady potkali s vámi, kdo jste u rádia.
7: Jestli si myslíte, že máte dneska třeba náhodou nějaký špatný den, tak za chviličku vás přesvědčíme o opaku, protože asi není horší situace, než o který vám povíme.
6: Na to rozhodně počkejte. Teď další muzika David Guetta, Terry Swim, Stones and I, taky. O, taky parádní trojka. Prostě parádní trojka. Jdeme na to, hezké ráno.

0: David Guetta, Terry Swims, Stones and I. Takhle vám hraje pondělí Hit Radio, 6 minut po 7. Dobré ránko.
1: Mám na vás takhle při pondělku při ránu otázku. Co nejhoršího se vám může stát na mobilním záchodě, na tojce, jo? Že třeba, nevím, dojde papír?
0: Napadlo mě, že tam někomu mohl spadnout třeba mobil, nebo klíče, nebo nějaké doklady, nebo peníze, to se stane, jo? Hmm. Asi to vytahování, nic moc.
1: Hmm. Nebo třeba, že se převrhne, to se bojí hodně lidí taky.
0: Jasně.
1: Ale máme tady úplně jinou ligu. V Kansas City po fotbalovém mistrovství tam hasiči zachraňovali chlapa, který strávil 8 hodin v tojce, v mobilním záchodě, protože tam prostě spadnul. A musím říct, že to je jedna jako z mých nočních můr. Představa, že uvíznete takhle v nějakém záchodě. Jak se tam ten člověk dostal za první?
0: 8 hodin. 8 hodin. My tady máme teda autentickou nahrávku.
2: Já se omlouvám, přeslechl jsem vaše jméno, vaše ne, Vincent, ale vaše jsem.
3: Já jsem uši. A ty jsi až po uši vohom.
1: Mě by zajímalo, jestli si tipnete, co, jako jak se tam octl.
0: No, tak schválně. Davide, napadá ti něco, jak se tam mohl ocitnout? Asi tam spadnul, ale proč tam bylo 8 hodin?
4: Tak taky mě napadlo, jestli mu tam nespadl ten mobil, pak se tam nezačal třeba nějak hrabat.
1: Hele, máte pravdu, že mu tam něco spadlo.
0: Aha.
1: A on se to snažil dostat ven. Jenže to nebyl telefon, proto bych možná měla malinkatý pochopení, ale limonáda Mountain Dew, taková ta zelená prostě v Americe, tak mu tam spadla do tojky limonáda.
0: No tak jasně, dobrá hospodyňka i pro Mountain Dew skočí, že jo?
1: Asi je hodně drahá, nebo já nevím. Každopádně se tam snažil teda dostat proto a zahučel tam. No a strávil tam 8 hodin, než slyšeli záchranáři volání o pomoc, co je zajímavý, tak oni to museli rozřezat, aby ho dostali ven. Pak ho opláchli hasičskou hadicí, no a odmítal nějaký vyšetření a prostě odešel domů po svých potom.
0: No šel si dát, tam má tu limču a šel pařit dál, že jo, koncert, ale nepočká, tak chlapi, díky, já si dám tady svoji limonádu a pokračujem, no. No tak by mě zajímalo, jestli třeba někdo z našich posluchačů, kdo nás sledíte, má nějaký takový, nechci říct podobný příběh, ale spíš jako podobně bizarní.
1: Hmm. Bizarní, na co byste radši zapomněli možná.
0: Přesně, pojďte se nám pochlubit, můžete klidně anonymně, budeme moc rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777 937 777, nebo nám to sem hoďte klasicky SMS-kou a my k vám vysíláme další skvělý hity. Tohle je Gailey ABCDEFU, hezké ráno z Hit Radio.

0: Naviděnou! Takhle, my se ještě neloučíme, hlavně to není naviděnou, to by bylo naslyšenou. Krištof, 7 hodin 15 minut, ladíte Hit Radio, dobré ránko. Příběh z Ameriky. Borec se propadl do Tojky, strávil tam 8 hodin, lovil tam limču, co mu tam spadla. Tak jsme se ptali vás, jestli máte nějaké takové bizarní zážitky.
1: Napsala třeba Martina, mně se jednou na veřejných záchodech zabouchly dveře, hodinu jsem volala o pomoc a největším ponížením bylo to, že mě vysvobodil bývalý spolužák. To je blbý, no, když někoho takhle znáte vlastně a nemáte zase na ten top vztah, tak když vás takhle někdo vysvobodí, ale aspoň vysvobodil.
0: Ta zpráva nepokračuje, můžeme si ale domyslet, že jsou spolu dodnes. Další, máme tady hlasovku od Patrika.
2: Dobré ráno, zajímavá historka. S Tojkou u nás, když jsme na akci, tak kluci házejí dýmovnici do Tojky, když tam někdo zrovna provádí nekalé praktiky.
0: Mě zajímalo, kde je u nás teda. Kde je u nás, aby jsme viděli, kam radši nejezdit.
1: Dýmovnici.
0: Máme tady taky parádní hlasovku od Václava. Ta nás teda pobavila moc. Pojďme na to.
1: Tak já zatím přečtu zprávu od Petry, která mě pobavila taky. Na svatbě jsem si sedla na židli natřenou čerstvou bílou barvou. Celý večer jsem chodila s flekem na šatech a všichni si mysleli, že jsem seděla někde úplně jinde.
0: Hezky. A já už jsem se trefil myší do toho tlačítka play tady. Tak Vašku, pojď na to.
3: Ahoj rádio. Mně se stal příběh s Tojkou na Zadově na sjezdovce. Svítilo sluníčko. Já jsem dojel nahoru vlekem pěkně, všude, teda vedle Tojtojky byl bar, tam lehátka, lidi se tam opalovali, já přijdu k té Tojtojce, ta byla zvednutá trošku nad sníh, aby nezapadaly dveře, já tam vrazím nohu v tom lyžáku, držím se těch futírek, najednou mi začaly nohy ujíždět, strašnej rambaj z těch přeskáčů do té podlahy plastový, já to nemohl vybrat, tak jsem se prostě pustil, vypadl jsem, nohy jsem měl až u té mísy, tělo mi leželo venku na sněhu. Co teď? Tak jsem se zvedl, usmál jsem se, uklonil jsem se, lidi mi tleskali a pak jsem šel teda zdárně vykonat potřebu. Všichni čekali, až vylezu, znovu mi zatleskali, já byl červený až na zadku. No ale bylo to super, no, vzal jsem to s úsměvem, dcera se řechtala, že slzy tekly. Tak asi tohle z toho. Ahoj Vašek, ze Sušice.
0: Měl to i s publikem teda.
1: Vlastně stane se ti trapas, ale ještě ti někdo zatleská a ještě navíc dvakrát, to mi přijde skvělý.
0: Jasně, tak ono, vlastně za mě je dobrý si ze sebe umět udělat srandu, že když se něco pokoní, tak opravdu na to třeba i navíc upozornit. No tak, slyšeli jste historky, čekali jsme, že přijdou i jiné historky než Tojtojek, ale tak Tojky u vás vyvedou. Tak vy dochodíte třeba na nějaké festiáky, tak pozor na to, ať vám tam něco nespadne, abyste nemuseli nic lovit. 7 hodin, 18 minut, my jsme tady pro vás vylovili další parádní hity, tohle vás bude bavit, to je Kesha. Hezké ráno.

0: Dobré ráno všem v 7.21. Co byste řekli na pobyt na Šumavě? Tak o tuhle parádní výhru budete soutěžit v rychlé pětce, to je za chvíli o 7:30. Do té doby stihneme ještě další muziku, One Republic, Stop and Stare a taky Davidův ranní update, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte překážku. V Praze na mostě Legií je kvůli opravě tramvajové trati provoz veden pouze jednosměrně ve směru k Národnímu divadlu.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz
2: Hit Radio City.

0: 500. Van Republic. Tohle je Hit Radio, dobré ráno, Michal, Jasmin a David, to jsme my tři a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Argentinští fanoušci v Praze prožili finále mistrovství světa naplno. Desítky příznivců hlasitě podporovali svůj tým až do konce zápasu. Po prohře 1-0 se Španělskem ale v sále zavládlo zklamání a většina fanoušků tiše odešla domů. Rusové se vracejí k placení hotovostí. Po letech převahy plateb kartou přibývá lidí, kteří znovu nosí peníze v peněžence. Důvodem jsou hlavně časté výpadky mobilního internetu i snaha některých podnikatelů vyhnout se placení daní. Lidé stále častěji navazují romantické vztahy s umělou inteligencí. Aplikace s AI společníky využívají hlavně lidí, kteří se cítí osaměle. Odborníci ale upozorňují, že komunikace s chatbotem může v některých vztazích vyvolávat otázku, kde vlastně končí věrnost.
0: Jako, že by si žárlil na robota.
2: No, představ si, že bys přišel třeba do práce a řekl kolegovi, že se rozešel s přítelkyní, protože tě podvádí s AI chatbotem.
0: A nebo ta přítelkyně by řekla, že se rozešla s tebou, že jo? Protože prostě
2: má někoho lepší.
0: No, někoho lepšího, kdo jí konečně
3: rozumí.
0: Umí lépe naslouchat, no. Že jo? No, samozřejmě, no. No, to jsou věci. Pojďme soutěžit. Za chvilku je tady rychlá pětka z Šumava kart a je o co hrát. Pobyt za 5 000 korun, konkrétně do hotelu Čertův mlýn na Špičáku.
3: Hory, klídeček, k tomu krytý bazén. Takže jestli si chcete vyrazit na Čertovo nebo Černý jezero, nebo dát pořádný výšlap, tak sem se to hodí.
0: Když te chci soutěžit na 777 937 777.

0: Sound of Silence. Tohle jsou hity 5 minut po půl osmé, ladíte Hit Radio a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Z Šumava kart. To je projekt, který propojuje ubytovatele, výletky. Tak ještě jednou. Soutěžíme s Šumava kart a to je projekt, který propojuje ubytovatele, výlety a zážitky po celé Šumavě, takže snímáte slevy skoro na všechno. Atrakce, sport, prostě věci, co si na Šumavě chcete užít.
2: Tak, a kdo s náma bude soutěžit?
0: Dobré ráno, ahoj Míšo.
3: Ahoj.
0: Ahoj Míšo, ahoj Míšo, jaký máš pondělní ráno?
3: Chystal se do práce, jedu do práce akorát.
0: Tak během cesty do práce můžeš vyhrát tady ten parádní pobyt v hodnotě 5000 korun. Tak jdeme na to.
3: Jasně.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaká je chemická značka vody?
3: H2O.
0: Bez váhání.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Míšo, mistrovství světa ve fotbale vyhrálo Španělsko nebo Argentina?
3: Argentina. Španělsko.
0: Aha.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se říká samci od ovce?
3: Beran.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Míšo, v jakém státě leží pyramidy v Gíze?
3: Egypt.
0: Mhm. A poslední pátá?
2: Soutěžíš teďka o pobyt na Šumavě anebo v Tatrách?
3: Šumava.
0: Šumava je správně. A ty, Míšo, vyhráváš pobyt za 5000 korun, konkrétně v hotelu Čertův mlýn na Špičáku. Je to tvoje?
3: Super, děkuji moc.
2: Moc ti gratulujem.
0: Tak zlepšilo tě to pondělí? Cesta do práce lepší
3: ještě
0: teďka?
3: Úplně 100%.
0: No tak skvělý, tak my zdravíme do Třebošnice, pobyt posíláme, moc si to uží a zase někde na Hit Radio se těšíme. Ahoj!
3: Super, děkuju moc.
2: Teď
3: se mějte taky hezky,
0: naschle.
2: Děkuji.
0: Ahoj, naschle. Tak opět zítra, další pobyt z Šumava kart.
1: Rychlá pětka ve snídani šampion.

0: This is the life. Where you gonna sleep tonight? Amy McDonald na Hit Radio v 7.40 a David nám tady dal hádanku, na kterou vlastně nevíme úplně přesnou odpověď. Davide, na co ses nás ptal?
1: V jakém roce vyšla tady ta písnička, kterou jsme právě na Hit Radio slyšeli?
0: Já jsem typoval 2008-2009, ale možná to je moc mladý.
2: Já si myslím 2007.
1: Tak já vám dám ještě jednu nápovědu. Mm-hmm. Ve stejném roce získal Nobelovu cenu za fyziku Albert Fert a Peter Greenberg.
3: No tak to víme hnedka.
0: To je perfektně nápověda, no. Tak já nevím.
1: Je to, jak říkala Jasmin, 2007.
2: Já to věděla, že jo.
0: No jasně, když to věděla. Tady. Hele, 2009 nebylo úplně daleko, ne? Tak kolik jste typovali, vy to se úplně nedozvíme, tak já už dneska nevím, co se to se mnou děje, jako. Nechcete to vzít za mě vy dva? Já nevím, já nemůžu mluvit normálně.
2: Tak budeme radši hrát, ne?
0: Budeme hrát, já teda mám problém trošku s dýcháním, jsem zjistil dneska. Musím se nadechnout. Ježiš, to je náhoda.
2: Tak nižší dneska nemůžem.
0: To ne, my jsme našli dno, ale ještě prostě se snažíme dňoubat ještě jako víc dolů, jo. Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si za malou chvíli tady na Hit Radio, taky Hubus Tank The Reason a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí, tak hezké ráno z Hit Radia.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze v tunelu Mrázovka ve směru na Břevnov bourala dvě osobní auta, počítejte se silným provozem od Dobříšské ulice, mějte pevné nervy.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: jsou hity na pondělní ráno. Hubastank 752, posloucháte Hit Radio. David nám všem před chvílí dal hádanku. Ptal se, z jakého roku je song This is the Life od Amy McDonald. Byl to rok 2007.
1: Je to tak.
0: Já se o dva roky netrefil, Jasmin přesně, takže Jasmin má bod. Tak když jsme tady rozjeli takový úlohy takhle při pondělním ránu, ptám se vás, já, vás všech, kdo jste u rádia, i vás tady, jak si myslíte, že je to dlouho, co jsme přišli o Chestera Benningtona z kapely Linkin Park?
1: Já jsem o tom slyšel podcast asi před měsícem a už si to samozřejmě vůbec nepamatuju.
0: Tak typní vystřel.
1: Tak já řeknu, že
0: jako
1: to je,
0: číslo, ne jako ze studia.
1: Že to je před 10 lety, 2016 řeknu.
0: Dobře, 10 let, co Jasmin?
2: Mě je blbý typovat, protože já to vím.
0: Tak to řekni.
2: Je to 9 let.
0: Je to ano, 9 let, dámy a pánové. Dnes, co nás opustil Chester Bennington 20. července 2017. A já si říkám, že těch 9 let sakra uteklo nějak rychle. Kde jsou ty roky? Kde jsou ty roky? No byl to borec. Chester byl obrovská ikona. A když se o Chesterovi bavíme, tak samozřejmě by byla svatokrádež ho nezahrát. Tak jdeme na to?
1: Jenom taková zajímavost v tom podcastu. Oni říkali, že skupina Linkin Park, skupina takovýhle velikosti, si může vybrat nového zpěváka, který může být úplně jakýkoliv. Říkali, po celém světě jsme mohli vybrat úplně jakýhokoliv zpěváka, který by chtěl za nás nastupovat. A říkali, mohli jsme vybrat úplně stejného, aby vypadal, aby měl stejný hlas. A rozhodli se jít pro ženu a podle mě to dopadlo dobře.
2: Skvěle.
0: Vlastně to je podobné jako teda u nás ve studiu. My jsme taky taková skupina, vlastně, myslím si, docela dobrá.
1: To je podobný,
0: a my jsme si vybrali tebe jako zprávaře. Jo, mohli jsme se vybrat ženu, ale chtěli jsme tebe. Tak pojďme si připomenout Chestera, Bleed It Out, Linkin Park, 7:54. Tohle je Hit Radio a tohle si sakra užijte. Hezké ráno. Yeah, here we go for the 100 time, hand grenade pins in every line, throw them up and let some shine, going out of my fucking mind, filthy mouth, no excuse, find a new place to hang this.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: I teď si můžete na webu CK.eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.eti.cz.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Mléko je v akcích levnější než balená voda. Některé obchody ho prodávají už za necelých 7 nebo dokonce 6 korun za litr. Podle mlékáren ale taková cena nepokryje ani náklady na výrobu a zpracování. Za zlevňováním stojí hlavně přebytek mléka na evropském trhu a silný tlak obchodních řetězců. Výrobci varují, že dlouhodobý prodej pod výrobní cenou není možné udržet. Ruský opoziční politik Boris Naděždin končí s politikou, řekl, že kvůli sílícímu tlaku ruských úřadů už nemá jinou možnost. V posledních dnech dostal pokutu, krátce skončil v policejní cele a úřady mu znemožnili kandidovat v zářijových volbách. Politik zároveň uvedl, že mu úřady zakázaly vycestovat z Ruska. Ve svém prohlášení dodal, že doufá, že zůstane naživu a na svobodě. České automobilky letos zvyšují výrobu. Za první pololetí sjelo z výrobních linek přes 780 tisíc osobních aut, což je meziročně o víc než 4% více. Zajímavostí je, že už 4 z 10 vyrobených vozů tvoří elektromobily nebo hybridy. Největší růst zaznamenala Škoda Auto, zatímco výroba v nošovickém Hyundai meziročně klesla. Podle automobilového průmyslu si Česko i nadále drží silnou pozici mezi nejvýznamnějšími výrobci aut v Evropě. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Kvůli opravě trati je přerušen provoz tramvají v úseku Újezd Lazarská. Omezení potrvá do 10. srpna a týká se 12 linek. Náhradní autobusy nejezdí. Zavedeny jsou dvě nové tramvajové linky, 32 z Vypichu do Řep a 39 z vozovny Žižkov na Synkáč. Centrální přestupní zastávka nočních tramvají je přesunuta z Lazarské na Karlovo náměstí. A počasí má být polojasno až jasno, přechodně se vytvoří kupovitá oblačnost a teploty do 22 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
6: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
9: jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Taky dejvem, krásné ráno všem.
7: Ahoj, hezký pondělí.
11: Snídaně šampionů.
10: Davida neučili zdravit.
12: Dobré ráno.
10: Krásné ránko.
7: Kolik byste byli ochotní zaplatit za to, aby vaše milostná minulost oficiálně přestala existovat? Jde to totiž.
10: Nebo a za chvíli kolik byste byli ochotní zaplatit, jako,
12: že byste se zopakovala.
10: Zopakovala, nebo aby se zdvojila.
12: Taky mě to napadlo.
10: Rihanna a Calvin Harris, další muzika pro vás, hezké ráno.

0: Skvělá Rihanna, Calvin Harris, We Found Love na Hit Radio v 8.07.
1: Možná jste už někdy v životě zažili pocit, kdy si třeba najdete novou partnerku, partnera a ten člověk druhej se ptá, co už máte jako za sebou, jo? Jaký máte takzvaný body count, to znamená, kolikrát jste se v životě s nějakým partnerem, ne s jedním, ale s kolika partnery jste se už milovali, jo?
0: Takzvaně, kolik máte na jeto?
1: Pro příklad, kolik má Michal na jeto?
0: Jaký mám body count já? No, nevím, dva.
2: Ruka se nepočítá.
0: Tak jedna.
1: Zpátky k dané situaci.
2: Zpátky k tématu.
1: Ano, když jste teda v této situaci, že se vás někdo zeptá a třeba je to číslo vyšší a vy nechcete jako odpovídat, tak pozor, v Brazílii tam otevřeli prej kliniku, která vám jako vyresetuje ten body count na nulu, jo? Že vám vynuluje skóre a vy začínáte od znovu a pozor, stojí to jenom 300 tisíc korun.
0: Jenom 300 tisíc a to je v pohodě takový resetík. No tak Jarda u nás na vsi to dělal za dvě pivka, když stáčel tachometry. Jo. Ale já si říkám, že to je díra na trhu necelých 300 tisíc. Hele, napište mi na Instagram a já vám to vynuluju za desítku.
1: A říkám si, že vlastně stejně ti zůstanou, že jo, jednak vzpomínky a hlavně třeba fotky na Facebooku s někým a na Instagramu, takže vynulování jako
0: nevynulování. Hele, nekaž mi ten biznis, normálně, když mi napíšete, budete čistý jak lilie, hele, dávám to za 10, normálně zdaní, komplet na fakturku, všechno hotovo, jo. Tak dobře, pojďme zpátky k tématu. Zajímalo by mě, jestli je něco, co byste ve svém životě vynulovali vy, kdyby byla ta možnost, co byste resetovali anebo úplně vynulovali, což je vlastně to stejný.
1: Tyjo, takhle hluboká jako myšlenka při pondělku, jo. Co bychom vyresetovali?
0: Koukám na Davida, loví v paměti, nenapadá ho nic. Já teda u sebe taky asi ne. Já bych ten body count prostě neresetoval. To se to stalo jednou,
1: ani
0: jak tam je,
1: jinýho?
0: Ne?
1: Tak,
0: co?
1: Nic jinýho taky ne teda.
0: Asi ne. Tebe něco napadá u mě, že jo?
1: Tak je to na vás, naši posluchači milí.
0: Je to na vás, tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, jestli je něco, nějaká věc, kterou byste ze svého života chtěli vymazat, smazat, vyresetovat. Nebo nám to napište SMS-kou, vrátíme se k tomu a my k vám posíláme další hity Hozier.
2: Počítaj se, kolegové.
0: Tak už mám, jasně.

0: Imagine Dragons, Enemy, 8 hodin 15 minut, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Stydíte se za to, kolik jste měli partnerů? Takzvaný body count vám v Brazílii vyresetují za necelých 300 tisíc korun, o tom jsme se tady bavili, jakoby takhle, nic to na ničem nemění, ale kde je poptávka, je nabídka. A ptali jsme se vás, jestli je něco, co byste ve svém životě vymazali, vyresetovali, vynulovali.
1: Pavla píše, je mi 34 let a já bych vyresetovala všechny trapasy po víně. To by mi ušetřilo spoustu vysvětlování.
0: Tak už mám další věc.
2: To bych udělal po víně.
0: Ano. Po víně. Další zpráva od Lenky. Ahoj, já bych vymazala šatník z roku 2012. Když najdu nějaké svoje staré fotky, nechápu, co jsem si jako myslela.
1: A to je fakt. A teďka, že jo, ty facebookové připomínky. Třeba včera na mě zrovna něco vyskočilo. To bylo hrozný.
0: Já jsem, člověče, udělal radikální řez. Já jsem Facebook, mám ho, ale smazal jsem a úplně všechny příspěvky. Právě kvůli tady těm věcem. Když jsem viděl fotku z roku 2012, říkám, Míšo,
2: no to není hezký. To nebude na internetu tohle vyset.
1: No není hezký.
0: Máme tady zprávu i od Romana.
1: Svůj metabolismus bych takhle smazal. Za mlada jsem snědl půlku lednice a nic. Dneska se podívám na rohlík a přiberu.
0: Mám další věc. Takže vidíte, vy jste nám normálně odemkli spoustu vzpomínek. Tak je tady další zpráva od Lenky. Chceme-li ušetřit 300 litříků, řekneme novému partnerovi pravdu a buď to vezme negativně a někdy ušetříte i více a pozitivně, že ji pozvete alespoň k rybníku, i když se možná nevyhnete v dlouhodobém vztahu věd, že já si radši nevzala pištuhu v nágla. Co?
1: Co? Ale chápeme začátek zprávy.
0: Rozumíme,
1: že jo?
0: Rozumíme. No. Taky tady máme hlasovku od Marcelky.
3: Krásné ráno, Černohoráci, zdravím vás, Marcela. Nejradši bych ze svého života revyresetovala svoji švakrovou. Nadělala se nám tolik špatností, blbostí a naschválu, že by si opravdu zasloužila nějakou tu karmu. Mějte se krásně.
1: Tak to je ostrý při pondělku.
0: Jo, tak jsme to určitě tak udělali. Zahel tak pozitivně ten tvůj návrat, že jo, tady zpátky k nám. No tak děkujeme za vaše zprávy, děkujeme za vaše připomínky, koho nebo co byste rádi vyresetovali. My budeme moc rádi, opravdu moc rádi, když stanici Hit Radio, kterou máte uloženou, vynulovávat, resetovat nebudete. Máme pro vás skvělý hity. Grace Abrams, Dead So True, 8.18, hezké ráno.

0: Dead So True. 8 hodin 20 minut, tohle je Hit Radio, krásné ráno, posloucháte Snídaní šampionu. Za malou chvíli song, u kterého jsme se tady, my se musíme přiznat a vrátit se k minulému týdnu, u kterého jsme se trošku vykrosili tady s Davidem.
1: Plný francouzštináři nejsme.
0: No totálně, protože ono se jmenuje C'est la vie a my jsme to tady napojili na nějaký vstup. A co jsme to říkali, že C'est la vie znamená?
1: Jako nashledanou, jako mějte se.
0: No, protože
2: já
0: jsem si říkal, že ta Karel Gott měl song jako C'est la vie, a já jsem si říkal taky, že to je jako naschle, jako že čau, jo. A ono vlastně C'est la vie, je to, nám přišlo spoustu zpráv a teď se k tomu vlastně můžeme vrátit, že C'est la vie znamená úplně něco jiného. Tak Jasmin, co je teda C'est la vie?
2: To je život.
0: Tak teďka už jsme chytřejší a je samozřejmě díky vám, že jste nás na naši chybu upozornili. Takže Khaled, C'est la vie, to je život, to je Hit Radio a taky bude pondělní doprava za malou chvíli, ať víte, jak to frčí. Tak hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Hit Radio.

0: Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase Benešov, Mirošovice, na výjezdu ze Senohrab bourala dvě osobní auta, počítejte se zdržením ve dvoukilometrové koloně, mějte pevné nervy.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.

0: život. Khaled, Selaví, 8 hodin, 30 minut, posloucháte Snídaně šampionů na Hit Rádiu a Dave, pojď na to.
1: Ranní update.
2: Někteří lidé zažijí jen jednou za život takzvanou magnetickou přitažlivost. Podle odborníků jde o mimořádně silné spojení, které je mnohem intenzivnější než běžná chemie mezi dvěma lidmi. Často se popisuje jako okamžitá a velmi silná vzájemná přitažlivost. Finále fotbalového mistrovství světa nabídlo historicky první poločasovou show. Na stadionu vystoupila řada světových hvězd v čele s Madonou. Kvůli velkolepé podívané se přestávka finálového zápasu mezi Španělskem a Argentinou protáhla na 30 minut. Češi v zahraničí zbytečně přicházejí o peníze při placení kartou. Odborníci varují před konverzí, kdy obchodník nabídne platbu v korunách místo lokální měny. Výhodnější je vždy zvolit měnu dané země, jinak může být nákup zbytečně dražší.
0: To je ono, Davide, konečně nějaká užitečná zpráva od tebe dneska.
3: A to je ale
0: takže,
3: fakt.
0: Takže počkej, takže máme zadávat, když platíme tady v zahraničí kartou, tak tam nedávat, že chceme platit v českých korunách, ale v místní měně.
3: Jednou ono se tě to vždycky zeptá, eur nebo CZK, a já jsem to vždycky dělala špatně. Ale to zrovna pár dnů zpátky na Dovče jsem se na to ptala v tom obchodě a oni mi vždycky říkali, tam, kde jste v té zemi, tak tou měnou.
0: Tou měnou, takže Davide, fakt díky, super. Nicméně, když vaše magnetické spojení zůstane u Hit Rádia, což je vlastně, dalo by se říct, až karmické spojení, tak to znamená, že s námi zůstanete v České republice a tyhle přeshraniční problémy s placením vás trápit nebudou. Pojďme na muziku Spice Girls!

0: je Virval, tak jak to od Linkinu známe, Up From The Bottom na Hit Rádiu, 7 minut po 8:30. Hledali jste někdy někoho přes inzerát? Pojďme se vrátit do minulosti. Prosím vás, dneska je to přesně 331 let, kdy v Anglii vyšel první seznamovací inzerát na světě. Jo, třicátník si v něm na rovinu řekl o bohatou mladou dámu, což je vlastně stejný jako dneska, jenom místo novin je to třeba Tinder a tam taky hledáme ten protikus, který je hezký nebo finančně zajištěný. A mně se líbí ta přímočarost vlastně z toho 17. století, jo, žádný jako jsem pohodář a vysoký a brunet, rovnou prostě, hele, napiš, mám barák, ty máš prachy, pojďme dělat děti.
1: Já jsem našla opravdu jako přesný znění, nebo zhruba, 30-letý gentleman s velkým majetkem hledá mladou dámu s kapitálem 3000 liber. Jo, a jak by to všechno bylo vlastně jednodušší, bez těch omáček kolem, jo, v dnešní době.
0: No jasně, no. Mě by zajímalo, kdyby si měla třeba ty, Jasmin, dneska napsat inzerát sama na sebe. Nebo
1: na
0: vy,
1: sebe?
0: Vy jste u rádia. Představte si, že někoho scháníte a potřebujete si napsat inzerát. V jedné větě, co byste do toho inzerátu napsali? Co bys tam napsala ty, Jasmin?
1: Tak já bych tam dala, koho scháním, ne? Jaká jsem já, že jo?
0: Aha.
1: Tam je taky, on píše... Jo, ne, tak
0: no, je to těžký takhle se bavit o sobě, co?
1: Je to, no tak dej to, ty.
0: Já nevím, co bych tam napsal. Asi tu klasiku, že jo? Výšku,
1: váhu,
0: barvu vlasů, barvu očí, délku, já nevím, prostě všechno možný, jo? To bylo vanoncí, že jo, vlastně. V těch papírových, no. Ne, je to těžký o sobě takhle napsat inzerátek, ale určitě zkuste se nad tím zamyslet, vy, kdo jste u rádia, vy, kdo nás posloucháte, co byste schválně o sobě do toho inzerátu napsali. My tady vyvyšujeme inzerát, tohle vás bude bavit, když počkáte pár minut. DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery.
1: A to beru.
0: A to bereme všichni, tak na to počkejte. Hezké ráno z Hit Rádia.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: co povýší každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Coldplay We Pray na Hit Rádiu v 8 hodin 50 minut. Dobré ráno, posloucháte Snídaní šampionů. Máme na vás otázku. Byli jste někdy v kempu? Tak rozhodně z kempu to jsou zážitky na celý život a o ty se s námi teď dělíte a píšete je nám na náš web. Hrajeme totiž o poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Můžete vyzkoušet třeba všestranný 20-litrový batoh Travel Backpack nebo kompaktní 3-litrový Travel Sling. No a tenhle příběh nám pro inspiraci na web hitradio.cz poslala Lenka.
1: S přítelem jsme si koupili luxusní nafukovací matraci, abychom se v kempu vyspali jako doma. Ve 3 ráno jsme ale leželi úplně na zemi, protože jí pomalu propíchl kamínek velikosti čočky. Přítel každou hodinu vstával a dofukoval ji, takže kempem znělo pravidelné funění, které sousedi považovali za hodně divnou romantiku. Divokou romantiku, pardon. Ráno nám ještě zatleskali. My se raději zbalili a odjeli dřív, než se začali ptát na detaily.
0: Či koho přítel dofukoval, matraci nebo Lenku? Tak, kdybyste chtěli soutěžit, výherce losujeme opět v páteční snídaní šampionů, tak se stavte na webu hitradio.cz a tam nám napište váš zážitek z kempování.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: rádiu, u nás na Hit rádiu, tak opět i u nás v republice, na pražském letišti v Letňanech. Už tuto neděli. Tak co? Vyrážíte? Já si říkám, že se mu u nás líbí, protože tady byl vlastně poměrně nedávno.
1: Byl to nedávno, já nevím, kdy přesně to bylo, ale já mám upřímně pocit, že je tady furt.
0: No já mám pocit, že to bylo třeba měsíc zpátky, což asi bude o něco déle. No tak vy, kdo jste ho třeba nestihl, tak už tuto neděli, pražské letiště Letňany, Pitbull, vstupenky seženete online. No a to je od nás pro dnešek vše. Po delší době byla snídaně kompletní, celá trojice s vámi a hlavně byla komplet díky vám.
1: Tak děkujeme a slyšíme se zítra ráno od 6 do 9.
0: Bylo to výživný.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Mějte prýma pondělí a zítra v 6.00.
1: Zase tady, ahoj.
0: Pa, pa, pa.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: A před 9:00 dopolední ještě nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Zdravíme na silnice v Praze a okolí. Příjezd do metropole po D5 od Rudné počítejte s kolonami, které pokračují pak na Pražském okruhu dál až na úroveň Jinočan a Ořechu. Po pojíždění v oblasti je kolem 15 až 20 minut. Zdržení vás čeká i v opačném směru přerušovaná kolona na úrovni Jesenice. No a z více auty počítejte také na příjezd do Barandákem, kde před vjezdem do Dobřížské ulice hlásíte nehodu, která způsobila bude zdržení kolem 15 minut a ještě příjezd ulicí v Holešovičkách směrem k tunelům. Tady se popojíždí minimálně 15 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho...
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: It's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Přípravu nového silničního propojení mezi Vídeňskou ulicí a Kunratickou spojkou nebo zajištění deratizace města na další 4 roky. To projednají dnes pražští radní. Na programu je také úprava pravidel pro předzahrádky v historickém centru nebo výběr dodavatelů pro obnovu areálu rugby klubu Tatra Smíchov a také stavba plovoucího heliportu pod Vyšehradem. Skončila vládní regulace cen pohonných hmot, čerpací stanice se tak opět řídí pouze trhem a proto se očekává zdražení paliv. Více dáme zejména za naftu, které skončila také snížená sazba spotřební daně. Předseda sněmovny Tomio Okamura odletěl do Číny, před cestou jednal i s tajnými službami.
8: Abychom si vyměnili a to informace, proto mohu ubezpečit, že ty informace mám v rámci možností, co má Česká republika, maximální možné. Jsme připraveni na to samozřejmě, abychom řešili i aktuální konzulární záležitosti. A v rámci možností samozřejmě jsme na to připraveni.
1: Okamura současně odmítl sdělit, zda bude v Číně jednat i o případu zadrženého Čecha. Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Jihoamerický tým hrál od 3. minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Fernandéze, což využil ve 106. minutě střídající Ferran Torres.
9: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. Asekol. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: Čeká nás chladnější týden podle předpovědí, by tím nejchladnějším dnem měl být čtvrtek, to budou teploty klesat dokonce až pod 20 stupňů, i ranní teploty budou docela nízké. Dnes nás čeká přechodně polojasná oblačná obloha a odpoledne kolem 21.
2: Město je Urban, Urban je City. startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
0: Ahoj kamarádi, ahoj kolegové, ahoj všichni, kteří jste na vlně 937. Jistě jste se těšili, ano, už máte tu základní část dnešního dne, to znamená snídani hezky za sebou, cestu do práce velmi pravděpodobně, někomu začala již dovolená, proto dost možná spí ještě. A někdo musí hákovat, že? Takže zdravíme všechny, kteří jsou v tuhle chvíli v práci, stejně jako my. A my vám dneska přineseme čerstvé informace o tom, co se děje v Praze. Mimochodem, Lucko.
1: Ano.
0: Sledovala jsi zápas o třetí místo na mistrovství světa ve fotbale?
1: Já budu asi, možná mě někdo cestou z práce pak ukamenuje, ale já jsem neviděla skoro jediný z těch zásadních fotbalů.
0: Jako takhle. Z toho, co se odehrálo a co já jsem viděl, a já jsem toho moc neviděl teda, tak musím říct, že to, co bylo nejhezčí, tak byl zápas o třetí místo, který skončil 6-4. Jo, a to musím teda říct, že po první půli, kdy to bylo 5-0 pro Anglii, tak já říkám, jdu spát. No, nakonec jsem se teda díval ze záznamu a bylo to opravdu pěkné. O dost hezčí než ten včerejší zápas teda jako.
1: Tak ten jsem zase jako nesledovala, viděla jsem a to se mi povedlo, viděla jsem to vítězný gól tedy. Nevím, jak se mi tohle stalo.
0: Každopádně
1: čekají nás i jiné sporty, konkrétně které se týkají Prahy, startuje tenis na Štvanici, takže i tomu se pověnujeme.
0: Stoprocentně, takže přátelé, Praha je tady, my jsme taktéž připraveni, žijeme len raz, tak i s tímhle heslem můžete začít nový pracovní týden. Je pondělí 20. července, teď 4 minuty po 9. hodině.

čtvrt na 10 a taky Hit Radio City. Přeju vám dobré dopoledne. Ano, mezi nejpopulárnější sporty u nás v republice určitě patří tenis. My už jsme to nakousli s Luckou. A tenisem začne žít i hlavní město, což je velmi důležité, protože na pražské Štvanici dneska začíná ta hlavní soutěž ženského tenisového turnaje, tedy Live Sport Prague Open. Titul na turnaji, který se letos přesunul k Negrilliho viaduktu z areálu Sparty, tak obhajuje 21. hráčka světového žebříčku, tedy Marie Bousková. Hraje se na úplně zbruxunovém povrchu, na tvrdém povrchu a vlastně celá kategorie nebo akce té kategorie WTA vyvrcholí finálovými zápasy, a to konkrétně v neděli 26. července. Jo? To znamená vlastně jako v tomhle týdnu, akorát že úplně na konci. V pavouku dvouhry je nakonec celkem 11 českých tenistek, včetně takzvané šťastné poražené z kvalifikace Lindy Furvirtové. V prvním kole, v dalších kolech potom narazí na turnajovou dvojku, čerstvou vítězku z Aten, Barboru Krejčíkovou, a třeba dneska se představí nasazená jednička Bousková v duelu se Španělkou Basujovou a také Lucie Havlíčková, jo? No a když to takhle máme, tak představte si, jak byl ten Wimbledon, že jo, český, to bylo jako velkolepé finále, takže si myslím, že ženský tenis vůbec z českého pohledu je jeden z těch nejúspěšnějších, a tak my samozřejmě budeme sledovat, jak se to na pražské Štvanici bude vyvíjet, a držíme holkám samozřejmě palce. Maroon 5 jsou tady, za pár minut Sam Feld a taky další velké hity jsou pro vás připravené. Za pár minut. 24.

0: a dáme si taky Train. A jejich 50 cest, jak říct s Bohem. 50 ways to say goodbye. Dá se to říct různými způsoby, prosím vás, nejhorší je prý SMS-kou. Z vlastní zkušenosti mluvím.
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: Star 9,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata kaříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem. Hit Radio.

s Dašou právě teď u nás na Hit Radio City. Teď promluvím pro vám všechny řidiče, řidičky. Nemusíte být ani úplně aktivně v tuhle chvíli za volantem, ale jestli jste tankovali třeba o uplynulém víkendu, anebo hodláte tankovat dneska, je v tom zásadní rozdíl. Dneska je 20. července, pondělí, a ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze dneska ve srovnání s pátkem teda vzrostly o desítky haléřů, někdy dokonce až koruny, jo? Nafta většinou zdražila víc než benzín, což se prý podle analytiků očekávalo. V Česku totiž dneska platila, nebo přestala platit ta regulace cen pohonných hmot, kterou vláda zavedla v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. A ceny benzínu a nafty se opět řídí jenom podle trhu, jo, tržní mechanismy. Takže zatímco třeba v Dolních Počernicích dneska načerpáte diesel za nějakých 37,90 a naturál za 39,90, což je vlastně stejně jako v pátek ráno, o 2 kilometry dál se na čerpací stanici ceny zvýšily, a to konkrétně cena litru nafty vzrostla, a teď dobře poslouchejte, o 2,40 Kč na 39,90 a cena naturálu o 1,40 Kč na nějakých 1,40 Kč, jo? Takže můžete mi rovnou napsat vaše osobní srovnání, jestli projíždíte, jestli teďkon třeba tankujete u své oblíbené čerpací stanice, jestli je to tam zase o něco dražší, případně jak míjíte na silnici takové ty totemy s těma cenama, jestli jste si toho vůbec všimli, jo? A samozřejmě výhodnější bylo natankovat v pátek, nejlépe plnou, a teď se nějakou dobu smát, jo? Ale ono nás to stejně dožene. 777-937-777, to je telefonní číslo, kde můžete se mnou spolupracovat. Je to dopravní CityLinka, kde samozřejmě hlásíte i problémy na silnicích. Kdyby náhodou v Praze něco bylo, budeme rádi za vaši informaci. Máte o tom ten nejlepší přehled. Tady je skvělá muzika. Návrat do 90. let. Ace of Base a jejich Beautiful Life. A za pár minut si dáme třeba taky hodiny a jejich souhvězdí. Tohle je dopoledne a tohle je Hit Radio City. Jsme váš pražský parťák.

0: když už dohrávají hodiny, je záhodno vám říct, že máme za chvilku 9:45. A mám pro vás jednu pozvánku, která je zcela zásadní, přátelé.
1: City Picnic. Festival, který se vejde na deku.
0: Protože nic není lepšího než City Picnic. Neexistuje lepší pražská atmosféra s námi, s Hitrádiem City, a taky s vámi, s našimi posluchači, kteří vyrazíte, vezmete celou rodinu, vezmete kamarády, hlavně vezmete deku, na kterou se pohodlně usadíte a o zbytek už se starat vůbec nemusíte. Protože vstup je úplně zdarma a ještě navíc vám přivezeme fantastické hvězdy. Tak kdy to bude? 30. července! Blíží se nám to, přátelé, máme to přesně za 10 dní. Setkáme se v parku Parukářka, setkáme se odpoledne od 4 až do 9 a hlavně otevřeme areál, zaspívají pro vaše děti Lollipops, budou tam La Tropical, budou tam kluci z odpolední show Komikaze, bude tam Jasmin ze Snídaně šampionů, která vám zaspívá, a taky přijde Pokáč.
2: Jsem rodinný typ, mám to rád, neruš mě dogrillovat.
0: Takže 30. července na nádherném místě s výhledem na celou Prahu přísáháme, že počasí objednáme. Vy si jenom zapište do kalendářů, že se vidíme na Parukářce, jo? Dáme si už druhý díl našeho City Pikniku a zase se na vás moc a moc těšíme, protože ve Žlutých lázních to bylo skvělé. A bylo to opravdu takový jako setkání, že se konečně vidíme z očí do očí, jo? Takže 30. července, Parukářka a City Piknik.

0: Nelly Furtado těsně před desátou. Tohle je dopoledne u nás na Hit Radio City. Elton John, Dua Lipa a jejich Cold Heart, nebo taky Ella Henderson, ti vás čekají za chvíli, to znamená po desáté. No a protože ve studiu se mnou je Lucka, Lucka ví většinou, co se v Praze šustne, ví to i tentokrát, tak nám to řekni.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. V těchto chvílích připomínám komplikace na Pražském okruhu v podobě kolon. Už na sjezdu od Rudné od D5 počítejte s více auty, pokud míříte na D1. Zdržení aktuálně kolem 10 minut a po pojíždí se také v opačném směru. Od úrovně Jesenice hlásíte přerušovanou kolonu až po Ořech. Odstraněna byla dopravní nehoda před vjezdem do Dobřížské ulice Barandák. Tady se kolony rozjíždějí stále, ale počítejte minimálně ze 7 minutami. No a naopak čerstvá nehoda je hlášena od Černáku, pokud jedete dál do Kbelské ulice, připravte se na zdržení už od Štěrboholské spojky, od Štěrbohol, anebo od sjezdu z Hradecké dálnice. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: I teď si můžete na webu CK.ET rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.et.cz
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Na sedmičce se může stavět. V minulých dnech získala stavební povolení na dům ze zhruba 60 byty. Stát bude v ulici Za Papírnou, nedaleko metra nádraží Holešovice. Nájemní byty budou určené pro handicapované, seniory, samoživitelky, rodiny ohrožené ztrátou bydlení nebo preferované profese. Stavba by mohla začít na podzim a potrvá zhruba 2 roky. Praha 4 má nové obyvatele, na její radnici se zahnízdily poštolky obecné, mláďata se učí létat a není výjimkou, že sedí na zemi a odpočívají. Ptáčky bychom neměli nikam přenášet, pokud nejsou ve zjevném ohrožení, případně se obrátit na záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. Kabinet dnes čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami. Ministři proberou návrh změn v důchodech. Novela je užší, než kabinet původně avizoval. Upravuje dosavadní přidávání k penzi podle věku. Vládní prázdniny pak plánuje Strakova akademie v prvních 2 srpnových týdnech. No a jak už od nás víte, na Štvanici už za hodinu startuje hlavní soutěž ženského tenisového turnaje Prague Open. Turnaj se letos přesunul k Negrelliho viaduktu z areálu Sparty. Popisuje předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba.
9: Na Štvanici se hraje proto, že vlastně kapacita v pražské Stromovce na Spartě pro tak významný turnaj, jakým je tento turnaj, už byla nedostačující a zároveň, když jsme vstupovali jako nové vedení na svaz, bylo oživit Štvanici a vrátit tenis na Štvanici. Máme tady nádherný areál, který se podařilo zrekonstruovat.
1: Hraje se na tvrdém povrchu, turnaj vyvrcholí finálovými zápasy v neděli 26. července a titul obhajuje 21. hráčka světového žebříčku Marie Bousková.
10: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: No a předpokládám, že děvčata čeká i hezké tenisové počasí, pršet by dnes nemělo, zůstane většinou polojasno, jasno, během dne je nepřechodně oblačná obloha, poukat bude mírný vítr a teploty zlehka nad 20.
11: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City.
12: Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak jo, další týden v běhu, další část prázdnin za námi. Toto utíká, co? No zásadní je, že před námi je další díl City Quizu a protože už se blíží jedna z nejvýznamnějších hudebních událostí, které se tady u nás v Praze budou dít, 7. srpna, Manek ztracený na Letenské pláni, tak pro vás mám další vstupenky, jo? Jestli jste si je ještě nekoupili, tak si je můžete vyhrát. Stačí jenom, když budete velmi pozorně poslouchat. Další díl City Quizu už za pár minut, do té doby skvělé hity Simple Plan a Elton John a Dua Lipa. Já jsem Kuba Urban a přeju vám krásné pondělní dopoledne.

Henderson, Rudimental, jejich skvělá hudební spolupráce v hitu Alibi. Posloucháte Hit Radio City, přátelé. David Guetta nás čeká za pár minut, stejně tak i Miraj. Než se k ním ovšem dostaneme, máme tady další možnost, jak si prosvištit vaše mozkové závity. Je to velmi jednoduché, nebo myslím si, že to bude jednoduché. Celý tento týden pro vás budu mít dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného. Prosím vás, blíží se nám to, jo? 7.8. Letenská pláň, jedna z nejvýznamnějších hudebních událostí vůbec. My u toho budeme a vy u toho můžete být taky. A já jsem tentokrát dal dvě písničky Marka Ztraceného dohromady. A vaším úkolem je jako poznat jednu i tu druhou. To znamená obě dvě. Stačí mi napsat název na 777 937 777.

Tak tohle byl pořádný guláš. Ale já doufám, že jste to tam zaslechli, jo? Když tak si ještě zesilte rádio, kdybyste si nebyli jistí, protože dvě písničky Marka Ztraceného smíchané dohromady do sebe a když budete znát jejich názvy, tak vás to může dostat na jeho koncert na Letné.

byly Miraj a jejich Summer Love. No a samozřejmě chodí mi správné odpovědi na 777937777, ale taky mi chodí hodně zpráv, prosím tě, pusť to ještě jednou, já jsem to nestihla. Dvě písničky Marka Ztraceného spojené v jednu a je na vás, abyste to poznali. 777-937-777. Můžete psát právě teď WhatsApp a nebo SMS. Dva názvy a dostanu vás na koncert Marka Ztraceného 7. srpna.

0: Už dopředu gratuluju k narozeninám, zítra to pořádně oslavte, jo, myslím si, že dárek bude krásný. No a vidíme se společně na Letenský pláni na Markovi Ztraceným. Vy si udělejte volno 7. srpna, jo?
1: Určitě, určitě.
0: Máte dneska jo. Ještě v plánu něco pracovního náročného?
1: Ani ne, v práci jsem, ale není to tak nic náročné.
0: Tak to je dobře, to je dobře. Tak jo, děkuju za poslech, mějte si krásně, Radku, a zase někdy, jo? Naslyšenou. No a další příležitost, jak vyhrát vstupenky na Marka Ztraceného na Letenské pláni, tak tady bude zase zítra, jo? Zase si procvičíme mozkové závity a za to dostanete hezkou odměnu.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.

Tohle je Hit Radio City, přátelé, a přejeme vám dobré dopoledne. My se vždycky sem tam v čase vracíme zpátky. A já to mám rád, jo, protože nám to připomíná dobu, kdy jsme byli třeba o něco mladší. Mně konkrétně třeba dobu okolo roku 1999, případně 2000, 2001, a moje oblíbené hity tehdy vlastně jako formovala taneční hudba. Možná si vzpomínáte na rok 1998 na prvotinu Alice DJ. To si určitě vzpomínáte, protože tenhle hit se nám neustále jako kolovrátek vrací a vrací a vrací. A je to vlastně nejúspěšnější singlovka tohohle holandského hudebního projektu, protože ta Alice DJ vlastně vůbec nebyla DJka, jo? Byla to zpěvačka a vystupovala tak nějak jako za celý ten projekt, ale v pozadí stálo asi 5 hudebních producentů. Nicméně v roce 1998 prorazili s tímhle hitem Better Off Alone a pak už to bylo zas dál a dál a dál a dál, to znamená, nezůstali jenom u tohohle největšího hitu, ale třeba hned potom vydali píseň Back in My Life. Tak se společně pojďme vrátit do roku 1999 a nalákat vás na dnešní večer, kdy zase budeme brouzdat lety 80., 90. a taky 0. a to v našem Hit Radio Classic úderem 18. hodiny.

0: stole. Představa, co se tady bude dít za 100 let, tak tu nějakou asi možná můžeme mít, ale já vám to řeknu jako jednoduše. Je to za strašně hodně dlouho. Já už tady nebudu. Přeju vám dobré dopoledne, tady je Hit Radio City, za pár minut další skvělá muzika a další velké hity. Snow Patrols si zahrajeme do 11. hodiny, čeká nás taky Shakira, která včera vystupovala wala, wala, wala, přímo na té halftime show na finále FIFA World Cupu. Bylo to jako docela dobrý, jo, mně se to vlastně i líbilo, to spojení všech těch hvězd, ať už fotbalových, anebo těch hudebních, tak myslím si, že to neslo určité parametry. No a kromě Shakiry ještě taky Lady Gaga, už za chvíli.
1: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Ocitli jsme se v zoo, díky Shakyře, těsně před 11. hodinou. Dobré dopoledne, Praho. My jsme Hit Radio City a nabídneme vám za pár minut třeba Kateřinu Marii Tichou, anebo taky Black Eyed Peas. Ze všeho nejdřív, ale pojďme do ulic.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Hlásili jste komplikace na příjezdu do Prahy po D8 za sjezdem na Staré Ďáblice. Tady stojí porouchané auto, projíždějte prosím opatrně. Další menší zdržení vás pak čeká také na Barandiáku a v Dobřížské. Směrem do centra s komplikacemi nadále počítejte na Pražském okruhu. Tady se zkrátila kolona od sjezdu z D5, zdržení nicméně ještě stále platí. A to minimálně 5 až 7 minut a stejně dlouze popojíždíte kvůli pracím na silnici na úrovni Jesenice, pokud jedete k letišti. Silnější provoz i kvůli nehodě a pracím na silnici zůstává také okolí Černáku. Tady se zdržíte směrem do Kbelské a směrem do Štěrboholské na Štěrboholskou a ke Štěrboholím počítejte minimálně s 10 minutami v aktuální koloně. Další vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
3: I teď si můžete na webu CK.ET rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.et.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. O víkendu začala výluka tramvají v centru metropole. Pracovní stroje se pustily do obnovy a výměny kolejí v národní a spálené. Provoz hned několika linek je přerušen na trase Lazarská újezd. Náhradní autobusy nejsou zavedeny, omezení potrvá do 10. srpna a další detaily najdeme přehledně na webu dpp.cz. Skončilo zastropování cen pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze ve srovnání s pátkem. Dnes vzrostly o desítky haléřů až koruny, což se čekalo. Nafta většinou zdražila více, některé benzinky nabízejí v průměru za 2,40 korun a cena Naturalu 95 se pohybuje kolem 1,40 za litr. V létě bychom měli pravidelně kontrolovat vodu ve svých soukromých bazénech. Upozorňují na to odborníci. Jak správně odebrat vzorek, poradí mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
5: Odběr by měl probíhat tak, abyste měli čisté ruce, v hloubce zhruba 20 cm a v dálce zhruba 30 cm od okraje bazénu. Vzorky pak doneste do laboratoře, kolegové vzorky vyhodnotí a pokud tam bude nějaký problém, tak vám je poradí, jak tu vodu v bazénu zlepšit.
1: Vzorek můžeme odnést do státních zdravotních ústavů nebo soukromých laboratoří. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí, a to v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje těsně nad západním obzorem.
6: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: V průběhu dnešního dne většinou slabý severozápadní vítr, předpokládáme většinou polojasnou oblačnou oblohu, v průběhu odpoledne možné přibývání mraku, ale pršet by dnes nemělo a čekají nás teploty kolem 21 stupňů.
7: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Ano, jsem tady, vy jste na druhé straně, což je samozřejmě dobře. Máme role naprosto správně rozloženy. 4 minuty po 11. hodině je pondělí. V pondělí vás vždycky beru do pražských ulic. Ani dnešek nebude výjimkou, opět se podíváme do našeho pražského uličníka. A tentokrát to bude trochu hudební téma, jo. Představ si, že existuje takový soubor ulic tady u nás v Praze, které jsou jako u sebe a mají jedno hudební téma.
1: Aha, takže není to podle hudebních nástrojů, jak jsem tak jako předpokládala, nebo?
0: Není to podle hudebních nástrojů, je to podle symfonií, operet
1: a tak to. A tak dále. Takže žádná klavírní nebo trumpetová.
0: Kde bydlíte? Trumpetová 4. Tak za pár minut Pražský uličník, další díl u nás na Hit Radio City, teď už o Black Eyed Peas, I've Got a Feeling, a za pár minut taky Kateřina Marie Tichá. Ať máte hezké dopoledne.

minulém týdnu zpívala na Colors of Ostrava Kateřina Marie Tichá a její Plamen. A my jsme Hit Radio City, přátelé. Je pondělí, tím pádem vás vezmu do pražských ulic. Ano, je tady další díl našeho pražského uličníka, to znamená putování po ulicích, které máme v Praze, vy o nich dost možná ani nevíte, anebo vás vždycky zajímalo, proč se Hergot jmenují tak, jak se jmenují. No a dnešní pražský uličník bude trochu hudební, já už jsem to naznačil. Vezmu vás totiž do ulice, která se jmenuje Melodická. A ne, není to proto, že by tam pořád někdo zpíval. Aby jsme věděli, kde jsme, nacházíme se ve Stodůlkách, je to na západě Prahy, přesněji v části mezi ulicemi Archeologická, pod Kulturním domem a ulicí Armády. A to je právě to místo, kde většina Pražanů si myslí, že to je vlastně jako místo plné paneláků, metra B a tak dál. A samozřejmě částečně máte pravdu, ale právě tam vznikla jedna z nejzajímavějších nových čtvrtí posledních 20 let, minimálně z hlediska jména určitě. Ulice Melodická má nějakých bezmála asi 200 metrů, takže nic dlouhého, a hledat v ní nějaký obchod nebo služby, tak to budete celkem marně. Za to boj o parkovací místo tam podle mě probíhá každý den. Dostanete se tam nejlépe metrem B na Lužiny nebo na Hůrku a úplně nejblíž je autobusová zastávka Nárožní, pak už to máte opravdu jenom pár kroků. No a musí přijít samozřejmě ta důležitá otázka. Proč se ta ulice jmenuje právě Melodická? Kdo ten název vymyslel? A proč hned vedle sebe najdete symfonickou, harmonickou nebo operetní? Protože to už není náhoda. Tahle část Stodůlek byla od začátku navržena tak, aby hrála podle jedné společné partitury. A to si řekneme už za chvíli. Pražský uličník a Hit Radio City.

Takhle hraje Hit Radio Sitin, Hunter X a Golden, anebo taky Jay-Z vás čekají už za chvíli. A my se pohybujeme v Praze, konkrétně v ulici Melodická, kterou najdete v Praze na Stodůlkách. A proč se jí vlastně říká Melodická? Tak rovnou vám můžu prozradit, že tohle je jeden z mála případů, kdy název nevznikl z nějaké historie toho daného místa, ale vznikl vlastně z projektu. Psal se rok 2004 a na tehdy prázdných pozemcích mezi ulicemi Armády a pod Kulturním domem se začal stavět nový obytný soubor, který dostal název Harmonie. To je hrozně důležitý, protože se celý projekt právě jmenoval Harmonie. Rozhodlo se, že město pojmenuje i nové ulice podle hudby. A tak vznikla Melodická, Symfonická, Harmonická a třeba Operetní. Melodie je v hudbě vlastně to, co si většinou broukáme třeba cestou domů, jo? Odborně je to sled tónů uspořádaných tak, aby tvořili smysluplný hudební celek, tak mluví Wikipedie. No a právě podle toho dostala tahle ulice jméno, tedy Melodická. O rok později potom, jakmile se ta čtvrť trošku rozrůstala, tak se tam objevily i další hudební názvy, už ne úplně hudebních pojmů, ale máme tam Smetáčkovou ulici, máme tam Dismanovou ulici, Wiedermannovou ulici a tak dál. Je to vlastně jedna z nejkonzistněji pojmenovaných nových čtvrtí v celé Praze. A všechno to hraje, tak říkajíc, na jednu notu. Tak co vy? Bydlíte někdo z vás v projektu Harmonie? Pamatujete si třeba výstavbu na Stodůlkách? Znáte to v okolí ulic Melodická, Symfonická nebo Harmonická? Jestli jo, tak dejte vědět, vysílejte se mnou 777-937-777, napište na WhatsApp anebo SMS a já vám už za chvíli prozradím, jak to v ulici Melodická vypadá dneska. Posloucháte Hit Radio City.

Jay-Z a Forever Young, právě teď posloucháte Hit Radio City. Čeká nás Pink, čekají nás Jeleni a to všechno už za chvíli, ale my pojďme dokončit příběh o Melodické ulici. Dneska totiž Melodická, která je na Stodulkách, tak Melodická je vlastně taková rezidenční ulice plná bytových domů, postavených hlavně po roce 2004. A když se tudy projdete, tak uvidíte, no v podstatě jenom bytové domy, jo, nic dalšího tam není. Kousek odsud je centrální park Stodulky, to znamená dostatek zeleně, máte tam školy, sportoviště a přátelé, taky obří sjezdový sál Svědků Jehovových. Což jsem teda ani nevěděl, že to v Praze máme, ale je to tak. Kdybyste v okolí Melodické ulice hledali nějakou kavárničku, tak musíte popojít kousek do vedlejší Harmonické ulice, tam je krásná malá kavárna s parádním hodnocením na Google 4,7 hvězdičky a jsou tam recenze typu fantastické jídlo s fantastickou obsluhou a podle fotek tam dělají mimochodem i vynikající snídaně, teda minimálně na oko, jo? No a vlastně tohle je sídliště Harmonie s ulicí Melodická. Jsme na konci, Praha Stodulky. No a kam se podíváme příště, to můžete ovlivnit právě vy. Můžete nám napsat na 777-937-777, můžete mi říct, jakou ulici byste chtěli vysvětlit a já se na to už třeba ve čtvrtek vrhnu. Tak dejte svoje zprávy na 777-937-777 a pokračování pražského uličníka vás čeká zase ve čtvrtek.

Kapela Jelena a jejich Touha a pláč. Posloucháte Hit Radio City. Dáme si za pár minut Taylor Swift a nebo taky Headway, ale ode mě ještě pozvánka na jednu důležitou věc, a to je předposlední červencový den odpoledne jako malované na Parukářce. Ano, čeká nás další City Picnic, další takovéto odpolední dostaveníčko se všemi posluchači a taky s námi, protože my tam budeme. A teď už jenom záleží na to, abyste dorazili vy i uprostřed prázdnin, a já věřím, že značná část vás má třeba dovolenou ještě před sebou, anebo tu první část za sebou, pak tady zůstává v Praze, sem tam nějak pracuje a pak je čeká třeba ještě další dovolenková část. Tak jestli patříte mezi ty, kteří budou 30. července tady u nás v hlavním městě, tak si zapište do svých diářů, že my budeme na Parukářce. A velmi rádi se společně uvidíme, protože je to vždycky velmi ojedinělé a skvělé setkání. A tentokrát třeba s Pokáčem z Lollipops, z naší Jasmin ze Snídaně šampionů, samozřejmě nebudou chybět kluci z Odpoledne alias Komikaze a budeme to s Káťou celé uvádět a moc se na vás těšíme. Takže 30. července od 16 hodin celé odpoledne na Parukářce a další z našich fenomenálních City pikniků.

0: Za chvíli už pravé poledne, Kuba Urban se s vámi pomalu, ale jistě loučí. Doufám, že jsme společně správně zahájili ten další pracovní týden. Pro někoho dovolenkový, důležité je, že ladíte 937 a dělejte tak i po 12. hodině, protože Káča pro vás má už za chvíli Tio, Fornon Blondes, Richie i Povery, anebo Bahamena. To bude stát za to. Zítra v 9 se zase budu těšit a do té 12. třeba Tayo Cruz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: kdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Krátká kolona na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1 na Pražském okruhu. V opačném směru se zdržíte na úrovni Jesenice. S menším zdržením počítejte v Dobříšské směrem do centra nebo také na Černáku. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Řada škol stále schání učitele. Ředitelé využívají letní prázdniny k doplnění sboru a před začátkem nového školního roku obsazují chybějící místa. Pomáhá jim s tím také nový portál Ministerstva školství. Jak funguje, popisuje mluvčí Ondřej Macura.
8: V pracovních nabídkách mohou uchazeči snadno vyhledávat podle požadovaných kritérií, tedy například podle kraje, typu školy nebo specializace. Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla.
2: Školy nejčastěji hledají učitele pro mateřinky a první stupně základních škol. Do Česka se pravděpodobně dnes vrátí dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Jejich posádky provedly stovky schozů vody. Návrat vrtulníků do Mělníka a Přerova se může protáhnout, a to kvůli počasí. Italská vinařství hlásí nadměrné zásoby vína. Stav se jen několik měsíců před vinobraním dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 46 milionů hektolitrů vína, což je více než loni. V tomto ohledu proto mluví o nadměrné produkci. Teď se ještě podíváme k nám. Skončilo zastropování cen pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze ve srovnání s pátkem. Dnes ceny vzrostly o desítky haléřů až koruny. Nafta většinou podražila více než benzín. Některé pumpy nabízejí v průměru za 42 korun a cena Naturalu 95 se dnes pohybuje kolem 41 korun za litr.
9: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
2: Čeká nás chladnější týden, pro dnešní pondělní odpoledne to znamená více mraků, polojasno, oblačno i větrno, fouká chladnější vítr, maximální teploty 21 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02. S vámi Kateřina Pechová a před námi srdcovky. I dneska to bude nabité. Linkin Park, DJ Jazzy, Richie Applebury, Fornon Blondes. No a začneme ale s bahamskou skupinou Bahamen. Jejich naprosto legendární song Who Let the Dogs Out určitě znáte. Pochází z roku 2000. Co možná nevíte, že je to reálně feministický song. Ano, a je o takových těch chlapech, co pořvávají na ženy na ulici. Takže Who Let the Dogs Out, první dnešní srdcovka.
0: Hit

0: Let the Dogs Out a Bahaman v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Čeká nás další srdcovka a tentokrát se podíváme za skupinou Four Non Blondes. Song, který nás čeká, nedosáhl úplně takového úspěchu jako megahit What's Up, ale to je vždycky těžký, ale zároveň má hezký poselství, protože tenhle song vypráví o touze uniknout z reality a hledání lepšího života, a to prostřednictvím metafory kosmonauta. Ano, a jmenuje se Spaceman. Vydáme se s ním do roku 93. No tak si zkuste na chvilku všichni představit, že jste kosmonaut. Další dnešní srdcovka, Four Non Blondes a Spaceman.

0: To je pravá Itálie, song, který oslavuje romantickou letní atmosféru, lásku a nezaměnitelný italský šarm. Další dnešní srdcovka Richie Poveri, Made in Italy.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na Hit Rádiu nás čeká další skvělá srdcovka. A pozor, za tímhle songem stojí duo, které za tenhle hit získalo navíc v roce 92 prestižní cenu Grammy za nejlepší rapový výkon dua nebo skupiny. Kdo je Will Smith, určitě víte. A to, že Will Smith je zároveň Fresh Prince, to víte taky. No a společně s DJem Jazzy Jeffem vydali song Summertime. A takhle, tehdejší tvrdý rap, jo, tohle úplně se vymyká, protože to je pohodička, melodie, uvolněný tón a oslavuje to grilování, jízdu autem a letní pohodu s přáteli. Takže do léta ideální.
3: Drums, please.

0: Další srdcovka na Hitrádiu, Linkin Park a Castle of Glass.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Metafora, která tady zní, je zámek ze skla, který vyjadřuje pocit vlastní zranitelnosti a bezvýznamnosti v rámci obrovského světa. No a nehrála dneska náhodou, dneska je to totiž právě 9 let, co nás Chester Bennington opustil. Takže jsme mu ji zahráli, tak říkajíc, tam nahoru. No a ještě to není úplně všechno, protože samozřejmě i dneska nás čeká vaše srdcovka. Takže teď vezměte telefony a vyťukejte 777-937-777. No a k tomu napište, jaká je vaše srdcovka a hlavně proč. Proč zrovna tenhle song je pro vás tím nejmilovanějším? Dokáže vás přenést na nějaký konkrétní speciální místo nebo do nějaký speciální události? Nebo vám prostě jenom vždycky zvedne náladu? Pište, jaká je ta vaše srdcovka. Za chvilku si jednu z nich dáme, do té doby Damiano David nebo Eva Farná.
2: $9.90 za 1 kg. Česká sherry rajčata kaříková koktejlová 100 gramů za $5.90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za $59.90. A s aplikací Lidl Plus jen za $49.90. Lidl, to se vyplatí.

0: Damiano David, Féteru Hitrádia, krásné odpoledne.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No je čas na poslední dnešní srdcovku. Dneska jsem vybrala zprávu od Káti. Ta píše, moje srdcovka je píseň Brave od Sary Bareilles. Tak nějak mě to vždycky povzbudí a zvedne náladu. A přesně to by songy měly dělat. V ideálním případě. No doufám, že konkrétně tenhle song to zvládne u vás všech. Protože o tom je. O odvaze promluvit, vyjádřit svoje skutečné já a nenechat se svázat strachem. Takže poslední dnešní srdcovka Sara Bareilles a Brave. Jdeme na to!

Ray v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No a pozor, Dům pro Julii slaví 2 roky od otevření. Už funguje, pomáhá, stále mu samozřejmě spolu s vámi pomáháme. Společně už se nám totiž pro ně podařilo vybrat asi 5 milionů korun. Což je naprosto úžasné, protože pomáhají rodinám, o jejichž vážně nemocné děti musí být postaráno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A je skvělý, že právě Dům pro Julii, první dětský hospic v Česku, se nám společně podařilo do téhle fáze dostat. Všem, kdo tam pracují, kdo se tomu věnují, děkujeme za tu neúnavnou, neustávající práci, je to fantastický. Takže přejeme všechno nejlepší k těm 2 letům, no a přejeme, ať to takhle skvěle pokračuje samozřejmě dál. A vám děkujeme, že jste u toho s námi. Za chvilku vám do uší pošlu třeba Eda Sheerana, Rosé a Bruno Mars nebo Imagine Dragons.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zara Larsson našla v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Poetika nebo Panic at the Disco, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Menší kolony hlásíte z Pražského okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu a také od nájezdu z Hradecké dálnice na Černák a dál do Kbelské ulice. Centrum metropole průjezdné bez zásadnějších komplikací. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. I teď si můžete na webu CK.ET rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.et.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv Lucie Daňková. 2400 padělků zabavila v prvním čtvrtletí Česká obchodní inspekce. Jejich hodnota v cenách originálu byla zhruba 5 milionů korun. Je to méně než za stejné období loňského roku. Doplňuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
4: Docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilního zboží. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon.
1: Za porušení práv duševního vlastnictví bylo rozdáno 69 pokut za bezmála 2 miliony korun. Advokáti apelují na politiky, aby se vrátili k odborné diskuzi nad návrhy zákonů. Upozorňují, že návrhy změn trestního práva teď často vycházejí z poslaneckých nebo senátorských iniciativ. Vůbec tak neprojdou připomínkovým řízením, kdyby se k nim mohli vyjádřit experti. Navíc bývají nesrozumitelné nebo špatně technicky zpracované. Více než 300 českých skautů a skautek pojede na sraz Jamboree. Uskuteční se od 1. do 8. srpna nedaleko Budapešti. Na akci dorazí kromě Čechů a domácích Maďarů také skauti ze Slovenska, Polska, Rumunska nebo Anglie a dalších nejen evropských zemí. Tématem jsou letos antické olympijské hry. Teď se podíváme k nám. Praha 7 může stavět. V minulých dnech získala stavební povolení na dům ze zhruba 60 byty. Stát bude v ulici Za Papírnou, nedaleko metra nádraží Holešovice. Nájemní byty pak budou určené pro handicapované, seniory, samoživitelky nebo také pro preferované profese. Stavba by mohla začít na podzim a potrvá zhruba 2 roky.
5: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASECOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: Většinou polojasná oblačná obloha, více mraků a také chladnější severozápadní vítr. Maximální teploty kolem 21 stupňů a pršet by v průběhu dneška nemělo.
0: Hezké odpoledne, 2:13. Doufám, že pondělí. Zatím nemáte moc pondělovitý, jo? Že je jako v pohodě, co? Třeba ho dokonce zvládáte i s úsměvem. S tím pomůžou další hity Panic at the Disco, Poetika, teď David Guetta.

Panic at the Disco s námi v éteru Hit Rádia. No a pozor, důležitá zpráva, na Disney Plus dorazí 27. července, což je přesně za týden, nový seriál Posedlost. Jo, první den dostupné 3 epizody, klasika, postupně budou přibývat díly, což je takový to náročný, když jde o něco napínavého. A to v tomhle případě rozhodně bude. Je to totiž psychologický krimi thriller, který sleduje agentku FBI, Alice Black, která pátrá po mimořádně chladné a vypočítavé sériové vražedkyni. Ale postupně se to mění z klasického lovu, protože životy obou žen se začnou proplétat a seriál má zpochybňovat to, kdo je lovec, kdo kořist a kde vlastně leží hranice mezi spravedlností a pomstou. Jo, asi už teď je vám jasný, že tohle stojí za to vidět. No a proto pro vás něco máme. My pro vás totiž máme roční předplatné na Disney+. Ano, každý den jedno, celý tento týden. A princip je úplně jednoduchý. Stačí mi každý den odpovědět na moji otázku. Jednoho z vás vyberu. No a ten získá právě roční předplatné na Disney+. I dneska je ve hře. To znamená, já se ptám, jaká je vaše úplně zbytečná posedlost? Takový to, že jste tím posedlí, vlastně to furt potřebujete, ale víte, že je to vlastně úplně zbytečný. Jo, může to být třeba věc, to dělám hodně já, kontrolování počasí, každých 10 minut, jo, jako kdyby se tam náhodou něco za těch 10 minut změnilo, nebo takový to, že přerovnáváte věci v myčce třeba, nebo chodíte 6x denně kontrolovat cenu letenek, i když třeba vůbec neplánujete někam letět. Jaká je vaše zbytečná posedlost? Napište mi na 777-937-777 a už za chvíli vyhlásím jednoho z vás, kdo získá roční předplatné na Disney+. A teď už Katy Perry.

0: Coldplay a Sky Full of Stars. Posloucháte Hit Radio. No a my hrajeme. Hrajeme o předplatné na rok na Disney+. Tam přijde už 27. července nový thriller Posedlost. A my jsme dneska řešili vaše posedlosti. A takhle, jste naprosto skvělí. Děkuju za tu spoustu zpráv. A co jsem pochopila, tak většina vašich posedlostí se týká jídla, hlavně sladkostí. A pak teda hodně rovnání věcí, od polštářků přes rohy u papíru po boty v botníku, což je těžký, zvlášť když máte děti nebo partnera. Takže vám všem držím pěsti. Dneska jsem ale nakonec vybrala zprávu od Elišky. A hned pochopíte proč. Ta píše: krásné odpoledne, myslím, že moje posedlost opravdu smysl nedává, ale dělám to fakt pořád. Vždycky, když vidím SPZ auta, tak si musím v hlavě vynásobit všechny čísla mezi sebou, které na té SPZ jsou. A musím to stihnout hned. Nedej bože, když to auto někam odbočí a já to nestihnu. To pak mám klidně zkažený celý den. Tak Eliško, ano, je to sice asi zbytečná posedlost, ale dneska ti vynesla roční předplatné na Disney+, takže gratuluju, myslím si, že ti to i všichni ostatní přejou, doufám, že si dneska stihla vynásobit hodně SPZ-ek, no a vy nebojte, protože další šance, další téma, zase zítra. A hity úplně pro všechny. Tom Grennan nebo Cyril už za malou chvilku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Snídaně šampionů je zpátky v kompletním složení.
3: Musíme říct, že opravdu ve formě.
4: Silnější než kdy dřív.
2: Propojuje ubytovatele, výletky. Tak ještě jednou.
1: Dej si snídaně šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9.

Little bit of love. Tom Grennan s námi právě teď na Hit Radio. Krásné odpoledne. A my pokračujeme v terapii venkem. Tento týden po vás chceme historky z kempu. Ano, takový ten příběh z kempu, na který nikdy, nikdy nezapomenete. Vaše příběhy nám píšete na hitradio.cz. A i tento týden pro vás máme poukaz na nákup produktů, tentokrát značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na outdoor shopu forcamping.cz. Hrajeme o skvělé ceny, věřte mi. No a jeden z vašich příběhů, ten úplně nejlepší, vybereme v pátek ráno a ten z vás vyhraje. A vy nám píšete fantastické věci. Dneska tady mám příběh od Petra, jo. Zkuste si to představit. V kempu jsem chtěl udělat dojem a oznámil, že snídaně zařídím na ohni jako správný chlap z divočiny. Po 20 minutách jsem měl studené párky, ohořelé obočí a půl kempu v kouři. Nejhorší bylo, že vedle nás 8letá holka uvařila na vařiči palačinky pro celou rodinu. Dostal jsem jednu ze soucitu a její táta mi půjčil kleště, abych si příště negriloval vlastní ruku. Od té doby mám v partě přezdívku Bear Grylls z systému. Petře, je to skvělý. Já jsem to třeba úplně viděla, věřím, že nejsem sama. Dámy a pánové, kdo jste se v tom případě taky poznali, jo? Podělte se s námi o váš příběh z kempu na hitradio.cz. No a jeden z vás už tenhle pátek vyhraje. Věřím, že vaše kempování je naprostá pohoda. Kabáti právě teď.

0: Jaký máte pondělí? Dua Lipa, Houdini na Hit Radio. Prosím vás, dneska, 20. července, je Mezinárodní den šachu. Umíte hrát šachy? Mně to přijde strašně vznešený, jo, strašně hezky, já jsem hrála jako dítě. A dala jsem si dva úkoly do dalších narozenin, což mi nedává už moc času. Každopádně chtěla jsem se naučit péct nějaký pečivo, což se mi povedlo teď o víkendu. A jo, udělala jsem čabáty, já vím, že je to strašně jednoduchý. A vy umíte udělat mnohem lepší věci. To o tom já nepochybuju, naopak, to je dobře, že někdo umí péct i složitější věci. Ale šachy. Jako, nevím, jestli znáte takovou tu slavnou větu, a to je, život je jako šachy. Neumím hrát ani jedno. Jo, tak mě by zajímalo, myslíte si, že se to člověk ještě může naučit? Umíte někdo šachy, jakože si fakt říkáte, jakože to umíte? Že umíte strategicky prostě, kam s tím pěšákem, kam s tím králem, co? Nebo si myslíte, že je to zbytečné a je lepší se věnovat třeba Rubikově kostce? Co si o tom myslíte vy? Dáte si dneska party? Jestli neumíte šachy, tak si můžete dát dneska aspoň partii Člověče nezlob se. Jo, to můžete, to naštve lidi úplně stejně. Další hity do uší, za chvíli Shawn Mendes, Camila Cabello nebo One Republic.
1: Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shawn Mendes a Camila Cabello v éteru Hit Rádia těsně před 14. hodinou, za chvilku Rehab nebo Činasky, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Nehoda v Bubeneckém tunelu způsobuje kolonu, a to pokud jedete od Troji, a to na minimálně 7 minut. Komplikace v podobě nehody hlásíte také na Pražském okruhu na úrovni Jinočan, a to od D5. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ckety.cz
1: On air. Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zákaz používání mobilů ve školách vláda podle očekávání podpořila. Týkat se má dětí v mateřinkách, na základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií. Kromě výuky a přestávek by měl zahrnovat také čas strávený ve školní jídelně, družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání mobilů omezit nebo zakázat. Školní řád jako dosud. Cesty vlakem by mohly být příjemnější, pomoct k tomu může i nová kampaň Refreshněte s námi železnici, která se formou dotazníku ptá cestujících na to, co funguje nebo co naopak drhne. Popisuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
4: Otázky se zaměří na běžnou zkušenost s cestováním po české železnici. Od pocitu bezpečí přes čistotu a dostupnost služeb až po srozumitelnost informací, například při mimořádnostech. Zapojení přitom nevyžaduje registraci ani poskytnutí osobních údajů. Je anonymní a zabere jen pár minut.
3: Dotazník je možné vyplnit až do konce letních prázdnin. Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení šampionátu na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu. Třetí je Francie. Teď se ještě podíváme k nám. Praha postaví na Vltavě pod Vyšehradem plovoucí heliport pro vrtulníky letecké záchranky. Sloužit bude dočasně do vybudování nového heliportu Všeobecné fakultní nemocnice. Výběr dodavatele dnes se schválili pražští radní. Hodnota zakázky je zhruba 71,5 milionu korun a hotovo by mohlo být příští rok.
5: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
3: Čeká nás chladnější týden, pro dnešní pondělní odpoledne to znamená více mraků, polojasno, oblačno i větrno, fouká chladnější vítr. Maximální teploty 21 stupňů.
6: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě to úplně nejlepší pro vaše uši. Právě teď Story of my life a One Direction, tak jdem na to.

One Direction dohrávají v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne všem a máme tady velké narozeniny. Dneska narozeniny slaví Seznamky. Ano, dneska slaví 331 let. To je husté, co? Od prvního inzerátu, který zněl gentleman 30-letý prohlašující, že má velký majetek, by se rád oženil s mladou dámou, která má kapitál 3000 liber. Tak od tohohle se ty dnešní inzeráty malinko liší, jo? Ale podstata, ta zůstává asi stejná. Chceme se párovat ideálně se zajištěným protějškem. Značka spěchá. Takhle, důležitá věc. 42% lidí se na seznamkách setkala s totálním bizárem. Já si myslím, že to číslo by mělo být podstatně větší, protože jestli jste byli někdy na seznamce aspoň 5 minut, tak... No nic, to je moje otázka. Dámy a pánové, teď je to na vás. Pojďte mi napsat 777-937-777. Co nejdivnějšího jste na seznamce zažili, slyšeli nebo cokoliv jinýho vy? Jo? A nebo naopak, možná to pro vás byla čistě pozitivní zkušenost a našli jste tam životní lásku. Pojďte se podělit. Napište, co seznamka byla pro vás. No a tohle je Rehab. Bylo

Činašky a slovenský klín v éteru Hit Rádia. A my řešíme se známky. Zažili jste tam spíš bizár, anebo vám to naopak přineslo lásku na celý život? Píše třeba Ivča, měla jsem napsané, že miluju přírodu, procházky a mám doma kočičky. Přišel namachrovan týpek, který na mě hned, že procházky ho nudí, nestáší zvířata, zejména kočky. Pak už jsem ho neposlouchala. Vstala jsem od stolu a řekla mu na otázku, kam jdu, že musím nakrmit kočky. Jo, holt asi čuměl na oči na fotce místo popisu. Ale to je přesně ono. Jo, tady to někteří lidi ignorujou. Jo, třeba i ten pitomej popisek, to samý píše Martin. Ten píše, já jsem měl jasně napsané, že jezdím denně na kole. Měli jsme za sebou už pár týdnů, bylo to fajn a ona mi pak řekla, že jí ale vadí, že jezdím na kole. To je prostě strašně smutný. Ale hele, ne vždycky je to špatný, i když to tak může ze začátku vypadat. Peťa píše, ahoj, tak mě udělali na seznamce službičku pánové, kteří neustále posílají ženám přirození. Nevyžádaný dick pic. Píše, pak už stačila jedna slušná zpráva a jsme spolu 9 let. Jo, vidíte, v tom davu těch obrázků, těch orlojí z Brna, stačí potom jedna normální zpráva a hele, jak to může klapnout. Pište dál na 777-937-777 svoje buď bizarní nebo hezký zážitky ze seznamek. A já posílám další hity, tohle je víkend.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Miles Smith a Nice to meet you. No, my tady řešíme právě seznamky, ty dneska slaví 331 let. A takhle, v podstatě se shodneme na tom, že seznamky můžou být super a vlastně i bizár. Jo, takže nerozřešeno. Každopádně může to být fakt hezký, píše třeba Olda. S nynější manželkou jsme se seznámili přes seznamku před 16 lety. Po 2 letech jsme se vzali. Máme 3 děti a 8 vnoučat. Občas se objeví nějaký mráček, ale klepe nám to. A to je hezký. Jo, potom tady další zprávu. Já jsem se svým mužem seznámila na seznamce a moc šancí jsem tomu nedávala. On málo mluvil a já hodně. Po prvním rande jsem si říkala, že si o mě musí myslet, že jsem úplně blbá a že někdy je mlčetí zlato. No a jsme spolu už 22 let. Jo, vidíte, důkaz Jarka, že prostě protiklady se přitahují. To je dobře, že jeden mluví víc a druhý míň. No ale stejně, dámy a pánové, musím to uzavřít naprostým bizárem. Je mi to líto. Simona píše. Já byla přes seznamku pozvána na otočku na výlet do Brna. Když jsem se zeptala, kde a co tak budeme dělat, napsal, že jede pracovně do spalovny domácích mazlíčků, které tam musí odvést. Z díky jsem odmítla. Panové, kdybyste potřebovali tipy na to, kam na rande klidí, mi napište, já vám něco poradím, fakt, ale tohle ne, nevadí. Tak držím pěsti, pokud zrovna hledáte lásku, ať to klapne. Další hity za chvíli, Adele nebo Miraj, slibuju, bez bizárů.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Hit Radio.
5: Open, come on. Je Martinez, you ready, girl?
6: Come on. Let's do this, gang.

Tohle show Miraj v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. A kamarádi, máme problém. Je tady jeden velký průšvih, protože Italové mají příliš mnoho vína. Je to tak, zásoby na vinicích vystoupaly na maximální hodnotu 46 hektolitrů vína. Jen si to představte. No a v podstatě se dá říct, že potřebují naši pomoc. A kdo my jsme, abychom to odmítali, protože pojďme si říct, že co se týče Itálie, máme rádi všechno. Jo, pizzu, těstoviny, tiramisu, to víno samozřejmě, víno. Já myslím, že jediné, co nám vadí, tak může být třeba Mussolini, jo. Jinak milujeme italské věci. Takže jestli mě teď někdo v Itálii slyší, už jedu. Už jedu. Další hity do uší, za chvíli Alex Warren a teď jsou tu ATC.

0: Alex Warren v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. Za chvíli 3:45. Já se s vámi prozatím loučím. Slyšíme se dneska opět večer v 18:00 Hit Rádio Klasik. Takže to nejlepší z 80., 90. a milénia. To je jasný. Budu se moc těšit a za chvíli už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Kamarádi, odpoledne nás můžete ladit, protože my Prahu známe křížem krážem. Já jsem z Malešic, takže znám odlehlý části až geta.
3: Já znám zase všechny prodejny čajů.
4: A já jako letenský hipster znám všechny kavárničky.
3: Kluby.
4: Noční bary.
2: Od 3 hodin.
4: Do 6.
1: Hit Radio City.
5: Hit Radio.

cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne před 15. hodinou. Komplikace hlásíte na výjezdu D8, ta je uzavřená směrem z Prahy na 10. kilometru, proto vyjíždíte do kolony už na úrovni zdib. Zdržení by mělo být v těchto chvílích kolem 15 minut. Další komplikace, když menší a kratší kolony hlásíte na Barandovském mostě, dál do Dobřížské ulice a zdržení kolem 5 minut Štěrboholská od Černáku, i tady počítejte z více auty. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
3: Franto, co jsi to zaskoupil?
4: Zavařovací hrnec.
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Pražský okruh má za sebou další etapu. Dělníci o víkendu strhli přemostění mezi Slivencem a Řeporyjemi. Šlo o nadjezdy v ulicích k Austisu a k přední Kopanině. Jak budou práce pokračovat, popíše mluvčí ředitelství silnic a dálnice Petra Drkulová.
11: Nyní vybudujeme úplně nové nadjezdy, abychom pod nimi mohli rozšířit komunikaci na 6 jízdních pruhů, tedy 3 v každém směru. Při stavebních pracích omezíme dopravu do režimu 2+2 pruhy.
1: Stavba obou přemostění by neměla trvat déle než 7 měsíců. Ve stanici IP Pavlova popolední spadl do kolejiště prázdný golfový kočárek. Nikomu se nic nestalo. Provoz byl přerušen mezi stanicemi Florence a Pražského povstání na lince C zhruba hodinu. Ve zbylých úsecích trasy na C-čku metro jezdilo bez omezení. Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ohledně účasti na summitu v Ankaře. Kabinet také požaduje, aby byl z rozhodování v této věci vyloučen soudce zpravodaj Pavel Šámal. Podle ministra spravedlnosti Tejce při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl do ústavního postavení vlády.
9: City Extra.
1: Vinařská komedie Bobule má čtvrtý díl. Bobule a Bobulky, hlavní hrdinové v podání Krištofa Hátka a Lukáše Langmajera, se v něm vrátí na pálavu. Přijíždějí jako otcové dospívajících synů, kteří po nich zdědili nejen smysl pro humor, ale i talent dostávat se do problémů. Nová rodinná komedie vstoupí do našich kin 11. února.
12: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: V průběhu dnešního odpoledne zůstane nad Prahou většinou oblačno. Na večer další přibývání mraku na zataženo 20 až 22 stupňů, to jsou dnešní odpolední maxima, ale do rána se bude dál ochlazovat, chladná noc s malou oblačností a teplotou jen zlehka nad 10 stupni.
0: Práce končí, život začíná.
9: Jdeme na to, Praho.
0: Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
13: Těšili jste se, no my jsme se nemohli dospat a to máme odpoledne. 3 minuty po třetí vás zdraví vaše dvojka. Ahoj, Vinco.
14: Ahoj, ty jsi nespal taky?
13: Doteď, normálně jsem nezahmouřil oka.
14: Já jsem totiž nespal, že jo, protože jsme hráli fotbal. Teda my, vlastně nejsem ani Španěl, ani Argentinec.
13: A tak nějaký vlivy se tam určitě najdou. Ty jsi to sledoval celý, byl to krásný fotbal?
14: Ne, byl to odporný fotbal, je mi z toho zle doteď.
13: Až takhle, u finálového zápasu?
14: No, Argentinci, ale chceš se o tom bavit teď, nebo tomu potom dáme víc?
13: Já nevím, máme před sebou 3 hodky, tak asi zase klasicky namícháme nějaké hity, zdrbnem všechny, jako vždycky.
14: Jako vždycky.
0: Hit Radio City.
13: A začátek není vůbec špatný. Avicii a Aloe Black. poslouchat. Hezké odpoledne.

0: 11 minut po třetí posloucháte Hit Radio City, s vámi Dominik a taky Vincent. Jak to vypadá na totemech? Co říkají totemy? Řekněte nám. Takhle, možná jste to zaznamenali, týká se to opět cen za pohonné hmoty. Protože Vincovi to musí cena drž ještě 2, 3, 4 týdny, možná 2, 3 války vydrží. To jo, ale ode dneška poprvé od 8. dubna mají čeští čerpadláři volnou ruku ve stanovování cen benzínu a nafty. Prostě konec stropů.
1: Já jsem doufal, že už to máme za sebou.
0: Ale Dvorecký most už jsme neřešili třeba měsíc.
1: No a Vojevala je zpátky. Ale ne, víš co, jako proč my musíme žít tak v těch historických cyklech až tak moc? To, že se ta historie opakuje, fajn, ale aspoň jednou za 50 let. A ne, že tady jako skončí válka a za týden zase zpátky je.
0: Jako myslíš to tak, že teď řešíme ceny benzínu, že to jde nahoru, dolů, zastřešování, že už deja vu?
1: Je toho moc? Je toho, na nás už na lidi je toho moc, my chceme klid.
0: A tak kdybychom zvětšili ty cykly, tak nepotřebujeme ani ten benzín, zvětšíme ten cyklus, že se vrátíme ke koňskému spřežení všichni.
1: Ano, to jsem rád, že na to narážíš, protože já jsem se našel tady jednu ze starých zpráv, ještě když jste nám psali na dopravní dopravní situace, a psal nám Lukáš, stojí to, kašlu na auto, budu jezdit na koni. A já se takhle říkám, Lukáši, koukal ses, kolik stojí seno, jestli ta cena taky nevyletěla nahoru?
0: Takže budeme zastropovat ceny sena?
1: Ano, už je na čase.
0: Tak do zoo, na ty drahý zvířátka.
1: No, ukradněte zvířata v zoo a jezděte na medvědech.

0: 3 hodiny a 20 minut posloucháte Hit Radio City, tohle byli Green Day. Přátelé, dávali včera večer něco v televizi, já nevím, Vinco?
1: No, fotbal rozhodně nedávali. Já jsem se koukal na mistrovství světa ve fotbale a samozřejmě já jsem takový ten klasický čecháček, který na to kouká, všemu rozumí, ale v tomto případě mám pocit, že jsem měl trošku pravdu, protože ty ses nekoukal, ale Argentina, která vlastně vstoupila skoro jako i favorit do toho zápasu, nebo i do toho turnaje, protože čtyři roky zpátky vyhráli, tak si představ, že oni jsou teďkonc nejvíc nenáviděný národ na světě.
0: A i já, co jsem nekoukal, věřím, že mezi váma je spousta takových, jsem tuhle vlnu negativní zaznamenal. Čím to?
1: No, protože oni 120 minut jenom faulovali. Nevystřelili ani jednou na bránu. Chovali se jako úplný čuňata.
0: I Messi?
1: Messi tento celý ignoroval, vyhlasně, ale spíš ty fanoušci. Fanoušci šlapali, plivali na vlajky ostatních států, rasisticky nadávali jinak zbarveným hráčům.
0: No tak Argentina víme ještě před necelými 100 lety, ke komu patřila, že?
1: No, já myslím, že tam patří očividně stále z toho, co jsme viděli. Každopádně, nekonec to přeskočím, protože my jsme hudební rádio, tím pádem nejsme fotbalové rádio a já bych chtěl zmínit tu halftime show.
0: No to bylo dobrý prej.
1: No, bylo to dobrý, ale takhle, byla to hrozně vidět, že poprvé fotbal zaznamenal pozornost Ameriky, protože najednou z toho mistrovství světové fotbale, kde nikdy nic takového nebylo, tak se z toho stal Super Bowl. Najednou v půlce vyběhla polonahá Madonna, ve svých 80 letech hrála ještě nedůstojně než Argentinci. Potom Shakira, která zpívala na playback. Justin Bieber byl teda dobrý, to musím uznat.
0: Takže to fotbalové mistrovství znělo nějak takhle?
1: Ano. Ano, tak to znělo fotbalové mistrovství. Žádné góly, žádné střely na bránu, pouze tato muzika, staré nedůstojné zplastikované zpěvačky.
0: Teda přátelé, já vám tak závidím.
1: No, ale jak to řekl slavný legendární fotbalista Wayne Rooney, celý to stálo za píp.
0: To řek.
1: No, on řekl píp a řekl to anglicky, ale víš, co tím myslím.
0: Asi tak.

Tady Svims na Hit Radio City. A na Colors byl prý taky fantastický. S vámi Vince a Dominik. No jo, to jsou ty velký několikadenní akce, ale co tak jeden našlapanej den? My vás chceme zase někam pozvat, a to 30. července. Náš

0: úžasný festival City Picnic.
1: Na konci července.
0: No, bude tam úžasná muzika, bude tam zábava, bude tam příjemná atmosféra, ideální pro kočárky, pro maminky, pro fanoušky muziky, pro lidi, co se rádi smějí, anebo prostě jenom pro takový prďáky, jako jste právě vy.
1: Ano, na vás mluvíme. Když jsou ty komedie, bude tam komikaze samozřejmě, a improvizovaný představení, srandičky a tak dále, ale u té hudby skvělá zpěvačka Jasmin.
0: Pro vaše dítka tam budou Lollipops.
1: A pro všechny, i dítka. Dospělí a ty nejstarší, tenhle frajer. Pokáč, zveme vás srdečně, vstup je zdarma 30. července.
2: Rád bych si koupil cukrov.

0: No, ten měl hrát v Halftime Show. Posloucháte Hit Radio City, tohle byl Pokáč, ale teď jinej pán. Tenhle vlastně taky nehrál, ani nespíval během Halftime Show v mistrovství světa v fotbale, ale duch Maradony do něj vstoupil. Podle videa, který mi Vinca poslal ráno. Jak to můžeš popsat do éteru?
1: Přátelé, představte si světovou rockstar, je Robbie Williams rockstar, popstar, megastar, všechno. Superstar. Tak Robbie Williams dělal rozhovor po fotbalovém zápase, finálním zápase mistrovství světa a najednou mu cosi vypadlo z nosu.
0: Na mikrofon?
1: A přímo na krásný růžový mikrofon mu vypadla, řekněme, taková bílá cihlička látky neznámé.
0: Taková jak slepený cukr nebo
1: no, možná
0: sádra?
1: Sádra, ano. Sádra. Pravděpodobně očuchoval zdi, kde se Messi otřel, když šel, protože to je legendární zeď v tomto momentě. A on si ale vzal tady tu věc, která mu vypadla z nosu. Asi všichni víme, co by to asi tak u takovýhle rockstar mohlo být. A chtěl to schovat. A schoval to tak, že si to přilepil na čelo. A měl to až do konce rozhovoru nalepený na čele.
0: Já myslím, že Mexiko, kde se to pořádalo, tak je vyhlášený vývozem do celého světa. Sádry.
1: Ano, přesně tak.
0: A on šel ke zdroji.
1: Znáš ten anglický termín pro to? Ono se tomu říká cokehead, já už chápu proč.
2: Hit Radio.

0: Přesně za 10 minut je tady čtvrtá hodina. Nekoukejte na ty hodiny a věřte nám. Posloucháte Hit Radio City, Dominik a Vincent. Hledíme lusce pod ruce, protože se také blíží zprávy. Představte si zloději v Praze. Kradli stavební materiál, vozíky a bagry.
1: A víš, jak je poznali?
0: Jak?
1: Protože vedle měli postavený dům. Tam se schovávali.
0: Tak zbytek ve zprávách. Poetika hezké odpo.
2: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Za pár minut jsou čtyři. Přátelé, než se vrhneme na ty loupežníky, co kradou stavební materiál, vrhneme se na cesty, pokud je neukradli.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony se prodloužily v Dobřížské ulici, tady to platí pro oba směry, zdržení je minimálně 10 až 15 minut. Prodlužuje se kolona také na Pražském okruhu, na úrovni Jesenice totiž došlo k dopravní nehodě na sjezdu z D1, už počítejte s více auty. A bouralo se také na úrovni Slivence a ulice k Barandovu směrem k letišti, i tady počítejte s narůstající kolonou. No a více aut je hlášeno také z Kbelské, tady je to kvůli pracím na silnici a Štěrboholská. Rovně Štěrbohol nabíráte zpoždění minimálně 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Rádia.cz Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Praha se zaměřila na elektrovozidla, včetně kol a koloběžek. Spolupracuje s policií, která během letních měsíců kontroluje tato vozítka. Cílem je zvýšit bezpečnost v ulicích. Výsledky nastíní mluvčí magistrátu Vít Hofmann.
7: Policisté zkontrolovali celkem 94 elektrovozidel, z toho 21 řidičům byla ve zkráceném příkazním řízení na místě uložena pokuta, a to v celkové výši 57 tisíc korun. 6 řidičům bez trvalého pobytu na území České republiky byla uložena kauce v celkové výši 28 tisíc korun.
1: Nejčastějším přestupkem byl nevyhovující technický stav vozidel. Zloději v Praze kradli stavební materiál, vozíky i bagry. Jeden vůz jim při akci spadl z vozíku a poškodil zaparkovaná auta. Způsobili tak škodu za více než 3 miliony korun. Policisté skupinu zadrželi a hrozí až 8 let vězení. Volební kampaň se rozjíždí také na sociálních sítích. Bývalý pirát a teď lídr uskupení Jsme tým v Praze 10 Petr Beneš se pustil do místopředsedy ODS a kandidáta na pražského primátora Tomáše Portlíka. Nařknul ho ze špatně zaparkovaného skútru přímo před magistrátem a na žluté čáře. Kandidát Portlík reagoval postem, ve kterém dokázal, že na místě, kde parkoval, žádné žluté značení zakazující parkování není. Popisuje to Deník.cz.
6: City Extra.
1: Kinobus dopravního podniku zaparkoval v Horních Měcholupech. Až do čtvrtka nabídne české filmy jako Puberta, Neporazitelní, Přání k narozeninám Křtiny nebo komedii Někdo to rád v Plzni. Kinobus parkuje v areálu SK Horní Měcholupy od pondělí do čtvrtka a promítá od 21.15.
8: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: Tento týden bude chladnější, už dnes máme nad Prahou více mraků a také fouká chladnější severozápadní vítr. Do rána se bude ochlazovat, teploty klesnou na 12 až 10 stupňů, na okrajích metropole dokonce pouze na 8, bude většinou jasno, skoro jasno, zítřejší odpolední teploty kolem 21.
9: Z Karlína na Barandov, z Vinohrad na Břevno, z Pražského okruhu na Pražský okruh. Všude jsme s tebou. Vítej v odpolední show metropolitního Hit Rádia City.
0: Teď to říkáme, jsme v tom s tebou, 2 minuty po čtvrté taky. Ahoj Vinco.
10: Ahoj Domčo.
0: Dneska je výročí, víš čeho?
10: Čeho?
0: 15 let od prvního provedení kartou bezkontaktní.
10: Dneska.
0: Jako platby. No, někdo zaplatil před 15 lety z obyčejných občanů.
10: A máme proto specifickou fanfáru. Pip, pip, pip, pip.
0: Tak to nedělá, jinak, ještě pojď.
10: Prosím?
0: To je zamítnutá
10: platba. Ty máš být můj parťák, co jsi za kolegu?
0: Ale ty jsi to splet podle zkušenosti.
10: Ne, víš co, pust písničku a se s tebou jako nebudu bavit, dokud neskončí. Sleduj. Hele, nech to.
6: Hit Radio City.
0: Jo, máme zaplacený hity na další hodinu, tak budeme hrát Pink, hezké odpoledne.

0: Na Hit Radio City, 16 hodin 9 minut. S vámi Vincent, taky Dominik. Hezké pondělí. Které bylo, nebo je v Japonsku, teď to nevím přesně v hlavě, jaký tam mají čas. Každopádně v Tokiu mohou letos poprvé přijít do práce, podržte se, v kraťasech.
1: A musíš se za to omlouvat dlouho?
0: Právě že ne, můžete přijít do práce v kraťasech, tam je to úplně skoro svátek, že se to děje.
1: I doktoři, i chirurgové, i prezident, i jeptišky.
0: Jeptiška v kraťasech, taky to vidíte, přátelé, teď. No, záleží na tom, jestli mají podobný zvyk jako ty.
1: A to je?
0: Chodit na ostro.
1: Proč to práskáš do toho rádia?
0: Protože to tady práská o stůl.
1: To je teda blbej vtip. Ale jak by řekli Japonci? Taky dobrý!
0: Hrajem do Japonska pro všechny kamarády. Hezké odpoledne. Kraťasek!

0: Zlepši si náladu.
1: Shine bright like a diamond.

0: Rihanna, posloucháte Hit Radio City, my vám přejeme hezké odpoledne v 16.16.
1: Veřejné sbírky. To je takový téma, který otřásá společností velmi často, protože se častokrát vybírá na, řekněme, kontroverzní věci. Máme takový ty klasický, jo, jako když máme sbírky na potopy, to je v pohodě. Sbírky na nemocné děti, samozřejmě skvělý. A teď se podržte, protože vznikla nová sbírka. Jeden Američan si k financování operace totiž na zvětšení svého... jaký je slovo, který proto můžeme použít v rádiu?
0: Všichni ho máme před očima.
1: Bambulín? Tak jo. Takže Američan udělal veřejnou sbírku, protože potřeboval zvětšit bambulína. A teď se podržte, protože on vybral třikrát tolik, než potřeboval vybrat.
0: Takže mohl i třikrát zvětší.
1: No, to nevím, ale možná, kdyby v jeho případě to udělali krát tři, tak je to furt málo. Protože představ si, že on měl, a teď se podržte, pánové, vy byste neměli čeho se podržet, měl pod 1 centimetr.
0: Pod? To jde?
1: Pod. No chudák právě kvůli tomu má takový problémy, že třeba nemůže pořádně čůrat, takže musí nosit plínky. No takže to jako, je to problém, není to jenom jako, že já chci mít většího, ale opravdu trpí. A přišel do jedné americké ranní show. A vlastně tam chtěl jako tu svoji sbírku odprezentovat, ale aby ho pustili, tak musel dokázat, že nekecá.
0: V ranní show?
1: No, jenom ale produkci.
0: Jo, dobrý.
1: No ale jak se tak ukázalo, tak potom, co se stáhl kalhoty, tak si myslím, že to klidně mohli i odvysílat, protože tam fakt nic nebylo k vidění.
0: Asi všichni myslíme na jedno pojmenování, přídavný jméno, nepoužitelný.
1: Aha, tak to je on. Asi ho měl. Ale jestli vy jste jinak nepoužitelný... A máte chuť vyhrát nějakou úžasnou cenu. Nejedná se o zvětšení přirození, omlouváme se, to nerozdáváme.
0: Ale můžete se podívat na velký choboty. Máme tady celorodinnou vstupenku do zoo totiž.
1: Já si myslím, že to ticho je adekvátní, jakože přejít z tohohle do rodinný vstupenky do zoo, ale jo, hele, víš, co jsme to my dva, myslím, že nám to projde.
0: Já nevím, tím co pádem, se ano.
1: Přátelé, pokud máte chuť vzít celou svoji rodinu do zoo, tak prosím vás, ignorujte můj nový brněnský přízvuk a napište jsem nepoužitelný na 777-937-777.
0: Stačí odpovědět na 10 otázek, ale špatně. A celorodinná vstupenka do zoo Praha je vaše. Ještě jednou 777
1: 937
0: 777, pište sem nepoužitelný.
2: Hit Radio. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12. Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: zábav.
1: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Snídaně šampionů je zpátky v kompletním složení.
4: Musíme říct, že opravdu ve formě.
5: Silnější než kdy dřív.
3: Propojuje ubytovatele výletky.
5: Ty spil, Michale.
3: Ubytovatele výletky. Tak ještě jednou.
2: Dej si snídaně šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: snaží zmást, nenech se zmást, jinak máš nedohlednu lístky do zoo pro celou rodinku nebo s přáteli do zoo Praha. Pozor, ale ty máš práci, díky který nás vůbec ještě v dnešní době někdo poslouchá. Ty děláš něco s autorádii. Ne, že je kradeš, ano. Ale jak to vypadá?
1: Vyrábíme na Audi Panoramu třeba, anebo do nějakých Renaultů.
2: Tak
1: do,
2: my ti děkujeme, protože ty jsi náš v podstatě takový jako zachránce. Takže my se ti teď pokusíme pomoct, ale nepůjde to úplně jen tak, musíš trošku pomoct i ty nám. A to tak, že budeš extrémně rychlej.
1: Dobře.
2: A nesmíš nikdy odpovědět dvakrát to stejný, je to jasný?
1: Ano.
2: Tak jo. Připrav se. Domčo, ty seš ready?
0: Jo.
2: Ondro, ty seš ready?
1: Asi,
2: to je správná odpověď. Jdeme na to za 3, 2, 1, start.
0: Kolik dní prázdnin je před námi? Kdo vyhrál včerejší mistrovství světa ve fotbale?
1: Sparta.
0: Kolik minut má jeden poločas?
1: 27.
0: Zabroukej španělskou hymnu.
1: Přijatá je z dolesa podklad ložení kostu.
0: Kdo zaspíval na včerejším fotbale?
1: Karel Gott.
0: Jaký festival o víkendu skončil v Ostravě?
1: Milovecký otvírák.
0: Jak dělá bík?
1: Mé.
0: Co patří do tataráku?
1: Rohlík.
0: Jakou barvu má pomelo?
1: Modrou.
0: Kdo zpívá hit Tabáček?
1: Ona v té věci.
0: Stop!
2: Ty kráso, dobrý čas. Dobrý čas. Dobře. Ondro, ještě než se k tomu dostaneme, já potřebuji po tebe ještě jednu věc. Ještě jednou mi zopakuj tu španělskou hymnu.
1: Šel pes do lesa potkat ležení kostku.
2: To je nějaký tvůj jako osobní příběh, nebo kde jsi na to přišel?
1: Ne, to je písnička od Brutusu.
2: A je, ty to znáš Brutus, Domčo?
0: Ne, znám kapelu Brutus, tuhle písničku zrovna ne asi nějaký hit, že jo?
1: Ano.
2: Šel pes do lesa, pod kolu ležení kostku. Takhle nějak to zní?
0: Každý Španěl.
1: Ležení kostko, kam než, já jdu do lesa.
2: No hele, každopádně musím teda uznat, že jsi byl nejenom rychlej, ale dokonce i správně špatnej. A to ti vysloužilo čas, a teď se podrž, 36:41.
0: Wow, to je dobrý.
1: To je dobrý.
2: To je dobrý.
0: 36, já ti to značím do naší tabulky a i když je pondělí, máš slušně nakročeno. Zítra ve stejný čas na stejném místě zase někdo jiný a pokud nebude rychlejší, do pátku někdo, tak míříš do zoo.
1: Super, tak to je paráda.
0: Nějak jo?
2: Tak hele, my ti gratulujeme předčasně, možná i špatně, ale gratulujeme.
1: Tak jo.
0: Tak se měj krásně. Čau. Čau.
1: Super. Vám přeji zbytek hezkého dne.
2: Díky moc.
0: Tobě taky. Doufám, že jsi nehrál tu soutěž a opravdu nám přeji zbytek krásného dne. Zítra zase o 16:30.
3: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: 4 hodiny a 41 minut. Miley Cyrus na Hitradio City, s vámi Vincent a Dominik. Když jsme u té Miley, mám takovou otázku. Jaký je váš body count?
1: Pro vás, řekněme, trošku méně mladý, body count znamená, kolik jste měli za život intimních partnerů.
0: No, někdo to dokonce počítá, že i takové typy jsou, někdo o tom i zpívá a rapuje, Bene.
1: Myslíš jinýho Bena, než ten, který je očividný, že jo?
0: Stillera, samozřejmě.
1: Jo, Bena Stillera, protože ten měl divokou noc v muzeu.
0: No, proč o tom mluvíme, ale pánové a dámy také. V Brazílii prý otevřeli kliniku, která vynuluje tohle skóre.
1: A jak se to dělá? To ti jako zašijou nohy, nebo?
0: No, doufám, že nějak exaktně, protože to stojí dost, jako ojetá oktávka, kolem 300 tisíc korun. Jdou na to psychologicky.
1: Ojetá oktávka, to bylo schválně, nebo ne?
0: Ne, ne, jenom když se držíme v téhle analogii, a držel jsem se.
1: To je nějaká jako duchovní šamanská očista, nebo jak to funguje?
0: No právě oni, hele, to berou jako psychologický rituál, kterým vlastně vás dostanou na začátek v tom sexuálním životě. Že? Jo, budou kolem vás asi dělat nějaký tanečky.
1: Ty někomu dáš 300 táců a on udělá hua, hua, nikomu si nedá hua, hua.
0: A vlastně ty partnery ve vás, jak kdyby rozpustí, vysaje je z vás.
1: Oni to vytáhnou zase zpátky ven. To je takový jako velký brazilský lux tam je. A ten z vás vytáhne všechny ty zlý duchy, který do vás někdo někdy dal.
0: Myslím, že každý z nás už slyšel pár historek o tom, jak fungují určití guru. Bojím se, jak bude vypadat ten lux.

0: Reklamy byly dlouhé?
1: No jo,
0: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitradio City.

0: Ale Farben, všechny barvy, 16.52, posloucháte Hit Radio City. Kamarádi, před malou chvíli jsme tady s vámi řešili takový peprnější téma, ale padlo slovo body count.
1: Ano, řešili jsme, že existuje klinika, která umí vynulovat body count, a píše nám Alenka, která nám píše krásnou zprávu. Tak já bych to u nich měla levný. Můj body count je 1. Jsme spolu s mužem od 17 už 13 let.
0: Já doufal, že někdo z vás napíše něco tak hezkýho. Něco tak krásného. No tak ale to už je na nějaký rodinný výlet. Já si dívám na zprávy, co za chvilku budou, a tady píšou, že jednorázová jízda lanovkou na Petřín pojem znovu otevření zdraží z 60 na 100.
1: 40 korun.
0: O 40 korun, ale za kilo to už je jako jízdenka někam, takže jako Alenko, no, vem muže.
1: Ano, máte 20 let výročí. A co, kdo ví, třeba to bude super jízda a zvýší se vám body count, to boum. To je písnička na to, ano.
0: Za chvilku radši zprávy. Nahoru i dolů můžete jet.

0: Kid Laroi a Justin Bieber. Jeden z nich včera vystoupil na mistrovství světa. Můžete hádat, který? Hit Radio City a za minutu zprávy. Tak ještě předtím rychle stihne mrknout na cesty. Opatrně.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, spíše pomalejší, je to v těchto chvílích na Brandňáku. Pokud jedete do Dobřížské ulice, tady se zdržíte kolem 10 až 15 minut, popojíždět, ale budete už také na příjezdu, a to od Štěrbohol. Zdržení je kvůli dopravní nehodě minimálně 20 minut a dál narůstá. Komplikace jsou na úrovni Jesenice na Pražském okruhu, a to směrem k pražskému letišti. A také pozor a opatrně stále v tunelech Bubenecký tunel nebo Letenský tunel a jeho okolí. Vilzonova ulice, tady hlásíte po pojíždění ze všech směrů kolem 15 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.

0: I teď si můžete na webu CK.ET rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.et.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Jednorázová jízda lanovkou na Petřín po jejím znovu otevření podraží ze 60 korun na stovku. Při nákupu přes aplikaci Pytlítačka vyjde na 90 korun. Nový tarif začne platit po prázdninách. Pro cestující s dlouhodobými kupony se nic nemění a bezplatně budou lanovkou dál jezdit také děti do 15 let a seniori od 65. Královské město Slaný na Kladensku spustí provoz dvou dětských skupin pro 24 dětí. Poslouží především mladším dětem od 2 let do 4. Starosta Slaného Martin Hrabánek.
4: Ta hranice 2 let byla úmyslně zvolená tak, aby se maminky mohly zapojit dříve do pracovního procesu a já mám velkou radost, že i díky dotaci se nám podaří právě ty dětské skupiny od září odevřít a podařilo se nám je zaplnit.
3: Kromě města Slaný otevře po prázdninách novou budovu pro dětské skupiny také Mělník. V Evropské unii dneškem vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvy. Opatření je dalším z kroků ke snížení množství odpadu. V Evropské unii se každoročně zlikvidují stovky tun oblečení, které se dlouho nedařilo prodat, mělo vadu, nebo jej po zakoupení na internetu zákazníci vrátili. Marie Bousková vykročila úspěšně za obhajobou titulu na turnaj Prague Open. Nasazená jednička a 21. tenistka světa porazila v prvním kole na tvrdém povrchu na štvanici Španělku Jessica Bouzas Maneiro. Postupuje také Lucie Havlíčková, naopak vypadla 17-letá Alisa Oktiabreva.
5: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
3: V průběhu dnešního odpoledne zůstalo převážně oblačno, teploty se pohybovaly kolem 21 stupňů, větrno a skoro jasno bude v průběhu noci, kdy teploty klesnou na 12 až 10 stupňů. Zítra nás čeká převážně oblačné, úterý jen přechodně skoro jasná obloha, objevit se k večeru mohou i přehánky a teplotně bez zásadnější změny.
1: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
6: Čtyři minuty po páté hodině, hezké odpoledne, Praho přeje Dominik a také Vincent. Já budu mít teď trošku osobní dotaz, ale promiň. Teče už u nás doma voda, Praha 10, je to všecko dobrý?
7: To je to, jak tam cákala do vzduchu ten velký gejzír?
6: No, vypadá to, jak by to bylo na Islandu. Praha 10 se mění v Nový Island, všude jenom sutě a mezi tím gejzíry.
7: To je nádherný. Máte tam rašeliník?
6: Lišejník?
7: Ne, rašeliník. Prosím, ty to víš, jak se to jmenuje, co hledám to slovo.
6: No, rašeliník?
7: No, rašeliniště?
6: No, tak jako no asi jo.
7: Ty to taky nevíš. No,
6: tak já nevím, byl jsi někdy na Islandu?
7: No nebyl.
6: No tak vidíš.
7: No tak, posluchači,
6: no, tak pojďte
7: prosím,
6: se mnou.
7: Napište nám na 777-937-777. Je to lišejník, rašelník, rašeliniště, pomožte nám to trošku.
6: Pomožte mi spíš s tím, kde se dneska večer můžou osprchovat nebo vykoupat. Napište taky.
7: U mě ne, napište nám to o tom lišejníku.
1: Hit Radio City.
6: Kamarádi, až vyřeším sprchu vanu, tak si něco zahrajeme. A já to stihnu během jednoho hitu. A tohle je hit s velkým H. Share a Believe. Jdeme regooglit. Už za chvilku.

0: už máte padla? Hozajer, posloucháte Hit Radio City, 12 minut po páté. Jestli máte padla, tak se neptám jen tak z plezíru. Chceme s vámi něco hrát.
1: Nech telefon v kapse. Vypni Wi-Fi. Zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to. Na Hit Radio City.
0: Mám před sebou slovíčko, o kterém většina lidí neví, co znamená. Já ano. A vy musíte schovat telefony, nebýt zkrátka online a jen pomocí vlastní mysli přijít na to, o co jde. Ještě jsem nic neřekl.
2: Koukáš, jako až takhle dobrý nejsme, Domčo. Tak já to zkusím typnout, jo?
0: Typni, je to...
2: Farghabungzen.
0: Ne, ty rovnou řekni, co je to slovo, který jsem neřekl.
2: Aha, je to ten pocit, když myslíš, že ti ostatní čtou myšlenky.
0: Tak to bylo zkušební kolo.
1: Negoogli to.
0: A teď můžeme jít.
2: To se říká paranoia mimochodem, když máš pocit, že ti ostatní čtou myšlenky.
0: Ne, ty mi čteš myšlenky. A my vám. Možná někdo bude přes ten éter, jak si lépe predikovat.
2: A řekneš už prosím
0: ne.
2: To slovo?
0: To by bylo super tuhle hru dohrát, aby to fakt nezazdělo ani jednou.
2: To je moc skvělý.
0: Přátelé, dávejte pozor. Slovo, který hádáte, je Iktsuarpok. Iktsuarpok. Iktsuarpok.
2: To jsem v podstatě řekl, ne?
0: No, má to stejný severský nádech, že?
2: Takže je to severský.
0: Ale bojím se, že v tomhle případě vám to moc nepomůže.
2: Je to severský.
0: Ale stáhnutelný na všechny.
2: Má to něco společného s domácností?
0: Úplně ne. Hygge to není.
2: Ale je to skandinávský, jo? Nevíš.
0: Takhle, původ jo, ale nechci vás úplně zmást tím, že se toho musíte držet.
2: Takže je to skandinávský, ale s tou domácností jsi byl takovej zaseklej. Takže je to něco, co člověk, jako, je to něco, co dělá člověk? Je to nějaká jako činnost nebo nějaký pocit?
0: Jo, činnost, to si blízko.
2: Činnost?
0: Činnost. V návaznosti na něco, a už jsem řekl hodně, hádejte ne. 777 937777.
2: V návaznosti na něco, ale člověk něco udělá, počkej, v návaznosti na něco, takže člověk něco udělá a pak to cejtí?
0: Co cejtí?
2: No něco, jako to, já se k tomu dostávám postupně. Člověk něco udělá a pak něco cejtí?
0: Něco se...
2: stane?
0: A potom člověk začne...
2: něco dělat.
0: 777, 937, 777, možná vám napoví, pokud máte severský jazyky vybroušený, ještě to slovíčko, který zní... Iktsuarpok. Pište.
1: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show.

0: Lady Gaga a Bruno Mars. 17 hodin 22 minut. Mně se líbí, Bruno Mars prostě řekne: "Ahoj, já jsem tady, jo, kdybyste zapomněli, tady máte hit a zase na 3 roky pá pá pá." Ale co tady máme stále? To je negooglit.
1: Nech telefon v kapse. Vypni Wi-Fi. Zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to. Na Hit Radio City.
0: Celá Česká republika. OK, tak Praha a okolí se ptá, co je to? Ikcuarpok.
2: Je to taková ta smradlavá ryba, kterou musíš otevřít pod vodou, jinak ti to zabije? Nebo ne zabije, ale je ti blbě?
0: Jsi blízko. Odpovědi, co píšou naši posluchači, protože typujete různý pochoutky, jako islandský tučňák, takovej ten, co se zakope. Píše tady Milan. Jo, to je to jídlo, jak se zakope pod zem na 2 týdny, nechá se to nahnít a ne, není to ono.
2: Stormstrung, nějak tak se to jmenuje, to, co myslím já. Ale to není Ikcuarpok.
0: Je to situace.
2: Mm-hmm. Je to situace, kdy někoho máš rád nebo někoho nemáš rád?
0: Hele, vlastně to, kolem čeho se to točí, neexistuje. Odehrává se to v naší hlavě.
2: Je to, když někoho vidíš třeba?
0: Spíš, když někoho nevidíš.
2: Když někoho jako dlouho nevidíš?
0: Já umím napovídat hodně to. Je to, když někoho, ano, třeba dlouho nevidíš, jo, představme si, že 5x otevřem okno, jestli už jede taxi a ono furt nejede. A tak ho otevřem znova, jdeme se podívat dolů. Čekáme jídlo, že nám přivezou.
2: Čekáme, že nám Dominik poradí.
0: Sedíte na tom gauči, představte si to, přátelé. Čekáte třeba na to jídlo, taxi, no, že přijde návštěva. A teď vám to nedá, tak jdete něco dělat. No a tím už to vlastně popisuju.
2: Netrpělivost nějaká. Je to nějaká
0: je to?
2: Jako neschopnost přijmout
0: to, co že... ti to dělá s tělem?
2: No, je to neklid, je to...
0: Už se blížíme?
1: Google to.
0: Blížíme se, neklid?
2: Neklid z očekávání.
0: A co je neklidné?
2: Co?
0: Tělo.
2: Neklidné, je to chvění.
0: Kamarádi, no.
2: Chvění, vibrace.
0: Neklid těla. Ale
2: nervozita.
0: Působené čin, teď to odkopej zpátky.
2: Očekávání.
0: No!
2: Z toho, že někdo přijde.
0: Ale on!
2: Nepřijde.
0: Jej!
2: To je tak ono? Nějak. Co? Tak nějak. Co to je?
0: Abych to zkrátil, ale vlastně jsi to popsal přesně. Ikcuarpok je neklid těla, když hlava už čeká moc dlouho. Když musíte začít něco dělat, protože sedíte a čekáte dlouho.
2: Neposednost. ADHD. Jak je možný, že my dva nevíme, co je Ikcuarpok, když jsme klasický Ikcuarpokci?
0: Takhle, já to mám napsaný třeba 20 minut, co tu hru hrajeme a stejně se furt dívám, co to je.
2: A jsi si jistý, že jsi podíval správně? Koukáš se do kolonky správná odpověď?
0: Tak ještě jednou, jo, je to správně. Ikcuarpok, teď už budete vědět, přátelé. Tak zase negoogli to ve čtvrtek.
2: Je magnifik.
0: Když nezapomenem.
1: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit.

0: zlepši si náladu.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si slyšela tě.

0: Posloucháte Hit Radio City, tohle byl David Guetta, legenda. Žijící, chodící, koncertující mezi námi. Bohužel však existují taky legendy, na které už jenom můžeme vzpomínat. A přitom mohli rozdávat radost ještě roky a roky. Bavím se o Chesterovi.
1: Já potřebuji vysvětlit jednu věc. Já vím, že Chester byl geniální zpěvák. To vím. Ale nerozumím jedné věci. Proč fanoušci Linkin Parku říkají, že rozdával radost, když z toho všichni měli deprese?
0: Byl tam určitý typ jako ty radosti, že se z toho vyspíváš, z toho nesprávného světa.
1: Takže naděje.
0: Naděje, to je to slovo.
1: To je to slovo. Protože já jsem, teda mimochodem, jestli si to pamatuju správně, tak on si vzal život, nebo ne?
0: Je to tak, tam už naděje nebyla, ale...
1: No, tak abych se teď vrátil k té hezké notě, tak já vlastně vím, že spousta mých kámošů, kteří milovali Linkin Park, taky spojovala jedna věc a to bylo přesně, že jsem na očích viděl to, že vlastně potřebují tu naději. A je hezký, že on tím, že si vzal život, tak ostatní motivoval paradoxně k tomu, aby si ho nebrali.
0: Kdybychom tuhle myšlenku, co si rozvedl úplně do detailu, rozebrali, tak to znamená, že vlastně...
1: Se obětoval
0: za ostatní.
1: Aby všem ukázal, hele, já jsem vám dával naději a teď vám dám takový jako budíček. Važte si života.
0: Přátelé, dneska je to přesně 9 let od jeho odchodu. Pamatuju si, byl jsem tenkrát na festiáku, celý ten den v Ostravě, na Colors Ostrava. Všichni vzpomínali, pouštili si písničky, hráli i některé kapely předělávky, které v ten den se rychle naučili. No a od té doby Linkin Park stále hrají, ale Chester je v srdci. Naděje, kamarádi.
1: Naděje.

0: Posloucháte Hit Radio City s Vincentem a také Dominikem. Přejeme krásné pondělí. Pamatujete si takovou tu větu z dětství? Hele, jak rozsvítí lampy, a okamžitě domů, pojď domů.
1: To je ale tak jako o půlnoci dneska, ne už?
0: No dneska už vůbec, si myslím, se to neděje, protože byrokracie je daleko silnější než tyhle jako v uvozovkách přírodní věci. Protože v Praze a ve většině dětských hřištích nakázali městské části 8 domů. 8 prostě.
1: To je správně. Já si myslím, že stát by nás měl víc kontrolovat, když chodíme spát.
0: A hlavně ty děti, pamatujete si jako nějaký smích, křik, dupot, křípot kolotočů, rány od míče, když se hráč netrefí do basketbalového koše, je to pryč, nebude to.
1: Takže ani nemusíte čekat na to, až ten jeden rozmazlený, který má ten míč, řekne potom, co dostane gol, já na to kašlu, jdu domů, to je můj míč.
0: To byl ukazatel za našich časů. Ne radnice, Bond rozhodoval.
1: Bond.
2: Hit Radio.

0: 9,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: reklamy byly dlouhé?
1: No jo,
0: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Italia City.

0: Počasí člověk ani neví, kolik je hodin, než se podívá, a za chvilku šestá, to znamená, že Vincent a Dominik na Hit Radio City říkají pá.
1: Ach jo, mě to vždycky jak mrzí. Já jsem dneska chtěl založit novou veřejnou sbírku, abych si pomohl jako ten Američan.
0: Připomeň.
1: Nechci, protože se stydím.
0: Nechal si zkrátka něco zvětšit, ale v jeho případě, kdy to bylo v milimetrech, tak bude muset ještě hodně vybírat. Něco mu tam pošlete, my vám za to zítra zase pošlem hity.
1: Ano, když budete mít něco navíc, pošlete to do Ameriky.
0: Ale když se to nakupí ty prachy hodně, tak si říkám, že to zase referuje na naše jiný téma, že v Tokiu můžou nosit kraťasy do práce.
1: No. A kdyby si ten Američan nenechal pomoc od lidí, tak by mohl chodit nahatej. A nikdo by to nepoznal.
0: Ten první byl lepší. Příště to zastavíme dřív. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony, uzavírky nebo nehody zkomplikovaly provoz odpoledne na magistrále, a to v obou směrech. Zdržení dosahovalo až 25 minut. Kolony se stále tvoří také na příjezdu od Štěrbohol dál na Barandák. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Je mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: I teď si můžete na webu CK.eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.eti.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Až o koruny zdražila místo paliva v Česku s koncem regulace cen pohonných hmot. Ministr dopravy Ivan Bednárek řekl, že se změna pravidel v cenách zatím plně neprojevila. Podle něj čerpací stanice stále nabízejí dříve nakoupená paliva.
7: Zatím to nemělo takový dopad, jak bylo očekáván, takže všichni se řídí světovými trhy a ten přepil realizačních cen na to temech ještě není vidět. Vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat.
2: Zastropování cen totiž skončilo právě v době, kdy ceny ropy ve světě rostou po další eskalaci napětí na Blízkém východě. Lávka nad výběhem vlků je opět přístupná. Kvůli havarijnímu stavu ji Šumavský národní park po 10 letech loni zevřel a letos opravil. V návštěvnickém centru v Srní na Klatovsku se čtvrt kilometru dlouhá dřevěná lávka místy zvedá do výšky 4 metry nad zemí. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí, a to v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje zhruba 83 až 87% slunečního disku. No a Češi na fotbalové mistrovství světa prosázeli 4 miliardy a 900 milionů korun. Je to o miliardu více než předešlý šampionát v roce 2022. Důvodem bylo i to, že se letos odehrálo o 40 zápasů více. Zájem o živé sázky byl ale nižší, řada zápasů se totiž hrála v pozdních nočních hodinách.
8: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
2: Noc polojasná, skoro jasná v severní polovině území, oblačno, ráno bude pak chladné. Nejnižší teploty 11 až 7, v údolích ojediněle 5 stupňů. Den pak proměnlivý, postupně od severu zataženo, oblačno, přehánky k tomu a večer budou oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty pro úterý 18 až 22, na jižní Moravě bude tepleji 25 stupňů.
9: Krásný večer, 2:08, s vámi už Kateřina Pechová. No a hlavně to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia, ano. Opět se vrátíme o spoustu let zpátky a užijem si ty fantastický songy. Začínáme s ultimátní romantikou Meatloaf a I Would Do Anything for Love. Tak si to užijte a hezký večer.

s Whitney Houston, Saving All My Life For You. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, hele, co ty teploty? Jako dotklo se vás to, protože přece jenom pokles o nějakých 10 stupňů už je znát. A co, přes den dobrý, jo, to ještě příjemné, myslím, že v tom jsme celkem v pohodě. Ale co ty rána? Jakože 10, 5 stupňů? No, nevím, po těch třicítkách to není úplně jako ideální, respektive trošku nás to asi nutí vytahovat svetřiky. Jo, možná je to i rozumný vytáhnout svetry. Jako není to úplně ideální takhle uprostřed července, ale zase hele, pojďme si říct, dovolená ve Skandinávii je drahá. Jo, to je strašně drahé, ubytování, všechno. No a my teď máme v podstatě Skandinávii tady, jo. Jediný co, tak aby to bylo pro vás ještě víc jako adekvátní, nebo aby to bylo víc jako opravdu tam, tak byste měli víc jezdit na kole a mělo by vám víc být všechno jedno. A taky byste měli být šťastnější, protože třeba Finové, ty jsou hrozně šťastný. Tak se usmívejte, Westlife!

It's Like That, Run DMC a Jason Nevins, rok 1984, posloucháte Hit Radio. Hit Radio Classic konkrétně, ano, dáváme si to nejlepší z 80, 90 a taky milénia jako každý večer. No a teď jsme byli v roce 84. Jednoduše, elegantně, samozřejmě, poskočíme o 10 let dopředu. A navíc si tak poskočíme nenápadně do Česka, protože právě v roce 94 vyšel song od jedné z nejoblíbenějších českých kapel. To je asi bez debat, jo? Ano, Šťastný chlap od Lucie je opravdu z roku 94 a my si ho dáme za chvilku k tomu Alphaville nebo Jennifer Lopez.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jennifer Lopez, Jenny from the Block, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, taková zajímavost, skončilo nám mistrovství světa, ale pozor, víte o tom, že existuje šnečí mistrovství světa? Jo, už přes půl století se koná v anglickém hrabství Norfolk. Letos na trati 33 cm všechny naprosto rozsekal šnek majitele. Pozor, ten šnek urazil trať, připomínám 33 cm, za 3 minuty 25 sekund. Huch, představte si tu rychlost, jo. 33 cm za 3 minuty 25 sekund. Jak musel vidět ten svět rozmazaně, jo. Ty kadla mu vládly. Neskutečná rychlost. Co mu k tomu asi hrálo? Asi tohle.

Boy George a The Crying Game v éteru Hit Rádia. Krásný pondělní večer, doufám, že jste pondělí zvládli bez úhony, jo, jakože možná ne s úsměvem na rtech, ale v pohodě. Pondělky jsou těžký, zbytek toho týdne už bude určitě naprostá pohodička. Jako se to zpívá v tomhle legendárním songu Nothing's Gonna Stop Us Now, jo? Starship už za chvíli, George Michael k tomu, nebo Anaka.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

krásný večer, minuta po 19. hodině s vámi Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a to by bylo, aby chyběl král popu. To by nešlo. Ne, ne, ne. Takže si ho dáme teď. Michael Jackson a Beat It. Tak si to užijte.

Tina Turner, I don't wanna fight. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Hele, a je to dobrý. Ještě pořád je na světě spousta dobra, i když to tak třeba občas nevypadá. V Tokiu mají velmi specifickou restauraci. A jestli tam někdy poletíte, tak doporučuji navštívit. Je to restaurace mylných objednávek. Obsluhují tam totiž pouze lidé s demencí. A chyby v objednávkách jsou součástí toho zážitku. Cílem je naopak šířit radost, empatii a bourat předsudky vůči lidem právě s touhle nemocí. Takže dobře, asi nedostanete úplně to, co jste si objednali, ale dá se říct, že dostanete to, co jste ani nevěděli, že potřebujete. A já si myslím, že to za to stojí a je to extrémně hezký nápad, takže velká pochvala do Tokia a pro vás Real McCoy.

0: Gareth Gates to prostě umí. Suspicious Minds v éteru Hit Rádia, krásný večer. Jo, to jsou prostě přesně ty songy, co vám pomůžou se oklepat z toho pondělí, což je potřeba, jo? Hele, pojďme chvilinku, pokud máte, tak se zastavte a setřeste to ze sebe, jo? Prostě rukama, nohama, hlavou, je to pryč. Jo, pondělí je téměř u konce, doufám, že jste to setřásli úspěšně, případně se ještě párkrát zatřeste. Já vám k tomu dál budu hrát songy, které pomůžou s tím zbavení se toho pondělí, co je za náma, jo? U téhohle se to třese úplně samo. Eurythmics, Mariah Carey nebo Genesis už za chvíli.
1: Ejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Hit Radio.
0: I need

One Sweet Day, Mariah Carey a Boyz II Men na Hit Radio. Krásný večer, no pozor, pánové, doufám, že doma sekáte latinu, protože hele, možností je spoustu, jo. Jedna paní v Británii si teď třeba vzala svůj lustr, takhle, moc hezký lustr, jo, takovej fakt jako okrasný, jsou na něm cinkrlátka, jo, fakt jako moc hezký lustr, no a jednoduše proto, a ona teda to odůvodňuje tím, že poslouchá mnohem lépe než její bývalý manžel, což je jasný, že jo, lustry nemluvěj a taky neumějí jako odporovat, jo, a odejít sami z místnosti většinou, ale pánové, jo, zvláště jestli máte třeba doma hodně hezký lustr, nebo vaše paní ráda nakupuje hezký lustry, nebo něco podobného, tak buďte hodní, jo, možná dneska klidně na tom gauči řekněte, tak milásko řekni, jaký jsi měla den, ale potom si neodejděte do ledničky pro něco dobrýho, ale normálně zůstaňte sedět 10 minut, věřte mi, stačí, ona bude strašně šťastná. No a dámy, vy teda buďte na ně taky samozřejmě hodný, jo, R.E.M. a Bad Day právě teď.

Clean a Crying. Posloucháte Hit Radio. Doufám, že vy nepláčete teda, jo? Že to je samý úsměv, radost, že nejnáročnější den týdne máme za sebou. No a před sebou už pohodička. Hele, do víkendu už jenom 4 dny. Tak nic, jo? Úplně v klidu. A s tím nejlepším v uších to bude úplně samo. Za chvilku už třeba Three Doors Down, tahle romantika Here Without You, k tomu Crazy Town nebo Cock Robin.

Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

Kaido a Hunter, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A takhle, já se určitě nechci nikomu posmívat, to určitě nechcete ani vy, ale tohle vám musím říct. Jedna 22letá modelka, ne naše, zahraniční, si nechala udělat novej nos. Jo, na tom ještě není špatno, prostě dobrý, každý máme svý práva. Jenomže ona to udělala z toho důvodu, že chce, aby její budoucí děti už se narodily s tím novým nosem a ne s tím jejím původním. Jo, přesně takhle ona to myslela, že prostě, když si nechá ten nos odoperovat, tak ty děti už potom budou mít ten nový operovaný. Protože jí asi někdo zapomněl říct, že to takhle nefunguje. Tak prosím vás, vysvětlete svým dětem třeba, že to takhle nefunguje. Myslím, že je dobrý, aby to věděli. A mějte rádi svoje nosy. Nosy jsou skvělý, zvlášť když máte tu svatou chvilku, kdy máte průchod obě nosní dírky. Jo, držím pěsti, ať to vydrží co nejdýl. Camouflage, I love is a shield.

Oasis prostě nikdy nesklamou. Don't look back in anger v éteru Hit Radio. Krásný pondělní večer všem, doufám, že máte hezký pondělí, nebo aspoň ten jeho závěr, že je v pohodě. Žádný stresy. 8:45. My budeme pokračovat v tom nejlepším z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku už třeba tohle. Duran Duran k tomu Magic Affair nebo Jana Kirchner, tak buďte s námi.

Jana Kirchner a Modrá v éteru Hit Rádia. Hezký večer. A víte o tom, že jste mladí? Pokud je vám teda dobře do 45 let.

Joe Dolce, Shut Up Your Face, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, za chvilku 9 hodin, já se s vámi pro dnešek už pomalu loučím, mějte krásný zbytek pondělí, uslyšíme se společně zase zítra přesně úderem poledne u srdcovek, nenechte si to ujít, no a mějte se moc hezky, za chvíli třeba tohle. Geniální Soul Sister, Eminem nebo Unique 2. Mějte se hezky, ahoj. Hit Radio. Hit Radio.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.